0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junes, mistře. Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to?
2: Pani, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
1: To vám to udělal. Spravit anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let, tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, hemos quedado en el barrio.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Počkej, počkej, zastav! Zastav! Vykájá! Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj! Já tě znám! Ty mě neznáš?
3: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jedno, pojď, napijem se, si panáka, pojď, ne, pojď samozřejmě.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
2: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
3: Je mě líto, ale
2: vypoj já... Vypojď nás,
4: dobře.
2: Pojď, taxíkem, jdeme samozřejmě.
3: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
2: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
3: Pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
2: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
1: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
2: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
1: Ale...
2: Jak se jmenujete?
1: Plha, já ještě nejsem definitivně...
2: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty tě tam úplně zblblí, ty holky.
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet. Teď si byla na mě moc ošklivá. To je na klečení.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala. Co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

drsná? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový rádio.

0: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
11: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké páteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 68 a už první den zemřeli při střetech s vojáky nebo při okupanty zaviněných dopravních nehodách desítky obyvatel Československa. U Počtátu na Přerovsku dopoledne spadla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Pád mohl podle policie způsobit silný vítr. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny a od začátku července byla mimo provoz. Řecko zvažuje opatření kvůli možným íránským útokům na americké základny v Evropě. Informoval o tom ve čtvrtek deník Tovima s odkazem na zdroje z ministerstva obrany. Možným cílem úderů by se mohla stát například námořní základna Suda na Krétě. Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Crvenou zvezdou vysoko 0-3. Hradec Králové vybojoval remízu 2-2 na hřišti Panathinaikosu a fotbalisté Jablonce v úvodním utkání prohráli v Glasgow s Rangers 0-1.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo lokálně s přeháňkami. Ráno a dopoledne bude přechodně polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které můžou být až velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody ani kolony, tak vám přejeme šťastnou cestu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci! Vám se je Honza
7: Arabel.
1: A Zuzka.
6: 6:03 v pátek 21. srpna jsme všichni skvěle naladění na to, aby jsme to tady dneska
7: zapálili.
6: Zandali. Jo, počkej, tak jo?
7: Já myslím energeticky samozřejmě.
6: Jo, takhle, já jsem chtěl říct zandali jak doma, ale zapálili jak doma dává větší smysl.
7: Že jo, jsi v zápalu.
6: Jsem v zápalu, no. V zápalu plic. Zřejmě dneska.
7: Jsem před smrtným zápalu.
6: Mně se dneska podařilo spát asi 2,5 hodiny, takže jsem tak fresh jako nikdy.
7: Mně 4, takže kolik ty jsi?
1: Já už ani nevím. Jsem z hůru, nebo co se děje?
6: Zuzka si včera dávala, prosím tě, melatonin na spaní.
7: Já vím, ona to šňupe, víme.
6: No.
1: Velkým.
6: Vždycky ty tablety na drtí, tam je doporučená denní dávka 4 tablety, takže měla asi 24. A chtěl bych říct, že dneska není čtvrtek, ale pátek.
7: Jo, to je skvělý ten lingvistický joke, no já jsem si potrhala bránici, můžu si dojít s to myslí, díky.
6: Jasně, nebrou chuť. Pojďme na muziku, dáme si kysáky a crazy, crazy nights, šílený noci.

0: Divoký byl a znamení v 6 hodin a 12 minut. My tady žádný znamení nemáme, ani hlasový, ale jenom to prostě říkáme, že dohráli Divoký byl a my si teďka budeme rozdat Dimitry. Prosím tě, mám říkat ještě ten for s tím Roštínem, nebo už to je dneska trapný?
1: Já myslím, že už to bylo trapný předevčírem.
0: Ono to bylo trapný v pondělí.
1: Dobře,
0: mám tady do kamínky do Roštína, máme tady nějaký rošťáky.
1: On má z toho radost, tak necháme ho v tom, ono to vždycky strašně pobaví.
0: Jo, ta roštovačka na Dimitry Sabatu by byla úplně boží, s nějakou faninkou zasloužilou už.
1: Honza má před očima to Roštíno, nic, každopádně přátelé, máme tady dva lístky pro jedno z vás na Dimitry Sabat, který se koná 29. v Roštíně, a teda v kamínce u Roštína, tak teď už jsem to celý popletla, je tady mateřským Roštím.
0: Ale zandala si ten vtip taky.
1: No, musela jsem, jsi mě donutil.
0: Děkuju. Takže pokud chcete roštovat v kamínce v Roštíně na Dimitry Sabatu s někým, máme dva lupeny úplně zadax, napište si o ně do Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram, že je chcete. Dneska, protože je pátek, rozdáváme už po 7:30.
1: Takže vám to ještě zopakujeme, až budete pořádně probraný, protože teď to vnímá tak 5 lidí, ale i těch 5 lidí zdravíme a napište si.
0: Nazdar, Péťo, Kájo, Franto, co tam ještě? Jitka?
1: Petra.
0: Jo, Petra, no ta bude poslouchat za chvíli Petra. Teď si dáme Spin Doctors, Two Princess, dvě princezny, to jste vy tady.

0: thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Rock Radio, rockový kulendárium.
2: Je 6 hodin 21 minut, pojďme se podívat na páteční oslabence s datem 21. srpna. Svátek dneska slaví Johana, případně Noemi. Mm-hmm. Znáš nějakou Johanu? Johana s dlouhýma nohama?
3: Nějaký jsem potkala.
2: Jo, a měli dlouhý nohy?
3: Ne, měli krátký nohy.
2: Takže naopak jako třeba podstřelený
3: lež
2: bez kolen.
3: Máš krátký nohy.
2: Znám. Tak přejeme všem Johanám a Noemim všechno nejlepší. Co se týče oslavenců, dneska má třeba kulatiny jamajský sprinter Usain Bolt.
3: Ten jednonohej?
2: Jo, ten, co na jedné noze běhá rychleji
3: než na třech. Něco, není to on?
2: Hele, nevím.
3: Nestřelil, ne, ten Pistorius, ten byl nějaký, asi je pletu.
2: Pistorius? Tak jestli má ve jméně pistoli, tak to je jasný. Tak přejeme taky všechno nejlepší a pojďme na muzikanty. 59 let má dneska arménsko-americký zpěvák a básník Serge Tankian, spojený s kapelou System of a Down. Sedmdesát let slaví americký bubeník Steve Smith, léta hrál s kapelou Journey. Krásný umca. 74 let byl slavil britský zpěvák a kytarista Joe Strummer, spojený s kapelou The Clash. A 75 dneska slaví britský zpěvák a basista Glenn Hughes. Prošel kapelama jako Deep Purple nebo Black Sabbath a momentálně teď nedávno ohlásil, že končí pěveckou kariéru. Takže přejeme všechno nejlepší a prosím tě, dneska si dej obzvlášť záležet.
3: Dám, dneska to věnuju paní Petře. Peťo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
2: Jako věřím, že třeba mě, a mě určitě teda, ale paní Petře to způsobuje fyzickou bolest.
3: Tak ať si
2: takže přeladí, z toho mám radost.
3: Ať si přeladíte k nám na Blaník.
2: Přejeme všechno nejlepší, za chvíli posíláme Strejdu Prota a jeho závislosti.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Proteus, závislosti na Rock Rádiu, minutu po 6:30. Pojďme si takhle při pátku dát takový rychlý zprávy se Zuzkou, kde se toho hodně děje.
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Celní správa varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. Podvodníci v nich zneužívají jméno Celní správy České republiky i jméno ředitele Celního úřadu pro Středočeský kraj. Upozorňuje na to Celní správa na síti X, kde podvodný e-mail i zveřejnila. Silné bouře, včetně dvou potvrzených tornád, způsobily v některých částech Německa velké škody a vyžádaly si dvě oběti. Nad okolím Wetzlaru v německé spolkové zemi Hesensko se ve středu večer přehnalo tornádo, poničilo asi 60 domů a jiné tornádo řádilo ve východu německé spolkové zemi Braniborsko. České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne ve 20 hodin.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přehánky, místy bouřky, které můžou být až velmi silné a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Aktuálně nemáme hlášeny žádné nehody ani kolony, přejeme šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Tak jste to slyšeli, přátelé, všude to jede, tak jeďte opatrně, ať už míříte kamkoliv. A my vám k tomu pustíme Škorpíky a Větry změn.

0: Nádherně zapískaný téma songu Wind of Change od Škorpíku. Jo, člověče, ještě poslouchám, zní to úplně stejně.
1: Že jo, prakticky. Mm. Já bych to, nabízím své služby pískací do písní. Beru 500 za minutu.
0: Já myslím, že ten zvukař, který by tě musel zvučit, tak by byl strašně rád, že by ten mikrofon potom vždycky po té písničce musel vylejt.
1: Že jo.
0: Mm. Že tam na...
1: Takhle pískám na psa.
0: To umíš? A umíš pískat na prsty?
1: Ne, já umím takhle mezi zubama.
0: Yes.
1: Ne, to neumím.
0: Normálně. Špinavý.
1: Já jenom takhle mezi zubama jsem se naučil na psa pískat.
0: Já jsem chtěl říct něco úplně jiného, ale tohle je zábavnější téma. Možná bychom se mohli zeptat, jestli lidi umí pískat. Hele, Zuzko, umíš pískat?
2: No, umím pískat, ale ne na prsty, to neumím.
1: Taky ne.
2: Já jsem se na to pokoušela.
1: Já taky, prostě, já jsem, no. A tam, oni tam nějak divně rolujou ten jazyk.
2: No, tam jazyk, no.
0: Hmm. Počkej, a Zuzka teda neumí pískat na prsty a Anabel umí pískat na psa. Jak to děláš? Jako, že si kam si ho vemeš, abys nejít?
2: A to je hustý.
0: Jo, ne jako na psa, jakože ho vemeš a...
1: Ne, jako na svýho psa, jakože ho zavolám tím, že pískám mezi zubama. Na chudáčka buráčka nepískám, jako na něj, jako na jeho tělo.
0: Mě by zajímalo, na pokolikátý to kapela tehdy nahrála. Wind of Change, ty Škorpíci, jak to napískali. A Zuzka by to dala?
1: Zuzka by to dala na jedničku.
0: Ty vado, tak já jsem se při pátku dozvěděl, že tady umí lidi pískat.
1: Já bych se taky to dala bych to za chvilku.
2: No, vidíš to.
0: No, mě to nejde.
1: To doladí zvukař, paráda.
0: Je důležitý se dozvědět, že tady obě kolegyně umí pískat, takže vás určitě využiju.
1: A ty nevíš
0: vůbec? Jo, jako trošku jo.
1: Uka. Ne, tady to dej to. Ty vole,
2: ale
1: na jedničku.
2: Ale dal si to nižším asistou,
1: jo? Dal si to o dvě oktávy níž, ale bylo to moc hezký.
0: A hlavně mě líp jde pískat jako... Když jako vdechuju, no.
2: Hustý.
1: Tak to je taky určitě speciální skill.
0: Hmm. Fakt? Hmm. Takže jsme, přátelé, zjistili, že jsme všichni postižený.
1: A nevdechni u toho tu krytku. Nevdechni u toho tu krytku na mikrofon.
0: Chtěl jsem mluvit úplně o něčem jiným, ale to nevadí, bylo to strašně hezký, takže jsme si popovídali.
1: Zapískali jsme si takhle.
0: Zapískali jsme si a za chvíli vám písknou tři sestry, ať seš punk. Rock Radio.
3: V DABu i FM nebo na radia.cz.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Skonto nábytek.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes, so.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA. Oh.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Za 8 minut bude celá, čili 7. Zuzko, jsi dneska celá?
2: Jsem.
1: A máš něco?
2: Podíváme se do budoucnosti, neboli do Číny. Tam teď posílají na křižovatky robotické policisty. Zatím teda nemají podle nich pravomoc zatýkat, ale jinak dokážou rozpoznat například jezdce na elektrokole nebo mopedu bez přilby, přepravu víc osob na elektrokole, vozidla stojící za vyznačenou čárou nebo chodce přecházející na červenou a normálně na ně začnou jako opravdoví policisti gestikulovat, jakože hej, hej, hej, takhle ne, jako... Je to docela hustý.
1: A pokud ty netisknou, že to byl chodící
2: zatím
1: radar?
2: Ne, oni to teprve zkoušejí, ale je to samozřejmě v plánu.
3: Podle mě budou určitě chytřejší trvnou. Než ten retard, který mi dal tu pokutu tady na přechodu minulý týden. Ale to je tak mezi námi děvčaty.
1: Jako minimálně budou umět líp metat kozelce. Já jsem viděl teďka nějakého veletrhu.
3: Ten jak se naštval.
1: No ten taky, oni už umí kung fu, ale teďka tam ukazovali na nějakém veletrhu Číně sestavu těch robotů.
3: Jo.
1: Jestli si pamatuješ, nebo pamatujete, když roboti neuměli chodit a neudrželi rovnováhu.
3: Dneska není pravda.
1: Ne, dneska už normálně prostě cvičej.
3: Já jsem viděla ten jeden, co dělal spoudu robotů, ten tam byl úplně kung fu panda, ten tam začal do nich kopat, do těch spolupracovníků, rozhazoval tam rukama.
2: Ale jsem jako říkala. Musím říct, že mě to trošku mrzí, kdyby byli robotický policajti, protože přece jenom já, když teda mě někde zastaví, tak samozřejmě to vůbec nevím, že jsem něco takovýho.
3: No tak když je ten policajt normální, tak tě nechá, pak narazíš na takový, jako jsem narazila já a tomu bych hlískla jednu zprava zleva.
2: Obávám se, že ani u toho robotického už to neprojde. No, to
1: já se na budoucnost těším, protože teďka je to takový, že přesně vy ukážete kozy nebo se usmějete a policajt se rozteče za tím, co my chlapi dostaneme pokutu, až budou takhle roboti dostane to najímáme obuchem, taserem a odtáhnou vás na služebnu a bude klid.
2: Jupi.
3: Jseš moc milej.
1: Jaroušmic.

0: Howlin' My Soul, Aerosmith dohrávají minutu a půl před 7 hodinou. Posloucháte nás i v pátečním rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Doufám, že nás budete poslouchat dál, že máte zatím úspěšný ráno a že ho budete mít hezčí díky nějaký další slušný muzice, kterou do vás nacpem už za chvíli. Za chvíli taky 7 hodin, Zuzka zprávy a tak dál.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, je pátek, máme minutu po sedmé a jsou tu zprávy. Přibližně 4,5 tisíce odběrných míst na jihu Moravy ve čtvrtek zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve v elektrickém vedení. Bouřky nejvíc zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Na Jihlavsku byl po čtvrteční odpolední bouřce na dvou úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Chorvatský soud ve čtvrtek uvalil vazbu na Ukrajince, na kterého vydalo zatykač Německo kvůli poškození plynovodu Nord Stream podmořskými explozemi v září 2022, 7 měsíců po ruské invazi na Ukrajinu. Podezřelého zadržela ve středu chorvatská policie. Jih Peru zasáhlo ve čtvrtek zemětřesení o síle 6,7 stupně, které poničilo desítky domů a způsobilo zranění nejméně dvěma lidem. Peru, kde žije asi 34 milionů lidí, leží na okraji seismicky aktivního tichomořského ohnivého kruhu a ročně ho zasáhne okolo 400 větších zemětřesení. Po více než měsíční pauze vyplněné mimo jiné mistrovství Evropy se dnes znovu rozběhne kolotoč atletické diamantové ligy. Necelý týden po pátém místě na mistrovství Evropy je přihlášený oštěpář Jakub Vadlejch a seznámení s atmosférou elitního seriálu čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek Michala Radu.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo lokálně s přeháňkami, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které můžou být až velmi silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupně Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Bouralo se v Ostravě na silnici číslo 56 na trase Přívoz Místek. Na 630. kilometru se srazil náklaďák s osobákem a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci! Klidnej den v háku.
7: To znělo jak umírající zbor nějakých lachtaní, tyho polobotomy.
6: No tak počkejte ještě jedno, hele. 3, 2, 1. Dobré ráno, čumáci! To bylo ono, Klidnej den v háku vám se Honza.
7: Anabel.
1: A Zuzka.
6: 4 minuty po 7. v pátek 21. srpna. Já jsem jenom chtěl říct, přátelé, ať to dneska moc nepřeháníte, ať se zbytečně v práci neunavíte, protože je pátek, noc bude dlouhá, tak ať jste při síle. To platí i tady pro nás.
7: Já se potřebuji asi lehnout odpoledne, nebo nevím.
6: Už teďka můžeš.
7: Můžu, tak
6: jo. Jo, já ti pak dám první pomoc.
7: Děkuji, drbni rovně, až bude další stůl.
6: A fakt jde pryč, to je hrozný. No nic, tak přátelé, 2 lístky na Dimitri Sabat do Kamínky v Roštíně na příští sobota, to je sobotu.
7: Je to už příští, teď jsme to zjistili vlastně, jsem říkám, říkal, co děláš příští sobotu? Já říkám, hele, vůbec nevím.
6: Rozdáváme to jenom celý týden, že jo?
7: Rozdáváme to jenom od pondělí do patra. Co bych tak mohla přijít? Říkám, asi něco moderu, no asi moderu Dimitri Sabat, takže vy můžete být u toho s námi a napsat si o lístky, máte na to ještě půl hoďky.
6: Nezapomeňte připsat telefonní číslo, pokud jste ho tam náhodou zapomněli, tak ho tam připište, za půl hodiny to rozdáme a teď už akceptí Princess of the Dawn.

0: Lucie, sen, rok 1994, návrat o 30 let zpátky na Rock Rádiu, právě teď ve 7:45. Dneska je pátek 21. srpna, máme světový den havajských košil, což asi pro nás rockery není moc zajímavý, ale o to zajímavější je...
1: A mě by se líbilo, kdybys dorazil v havajský košili.
0: Fakt?
1: No. Prší nemáš?
0: No... To asi stejně jako když se mě zeptáš, proč nemám holku, nevím.
1: A už jsme ti vymysleli, s kým budeš chodit, tak
0: to ne, neříkej to, protože...
1: Ne, neříkej to, jako, nebudu tam mezi námi.
0: Že tady Zuzka s Anabel vymysleli, že bude dobrý, když si pořídím holku s Downem, tak no nic, už jsme to řekli. Já se omlouvám. Každopádně dneska je mezinárodní den stříhání pánských vousů, grooming.
1: Ano.
0: Jo, péče o vousy. Já jsem hledal a samozřejmě jsem našel, že spousta rockerů pečuje o svůj zevnějšek, tak přeci jen rocker má být krásně. No, jako zarostlej, ale ne zarostlej jako homelessák tady, ale hezky upravený, že jo. Takže třeba Kerry King ze Slayerů, Billy Gibbons ze ZZ Top, že jo, tak ZZ
1: no,
0: Top vůbec mají kluci
1: celé, tam obrovský vousy, tak.
0: Je jich spoustu, Jared Leto, že jo, 30 Seconds to Mars, nebo Travis Barker z Blink 182. Ano, to je krásný chlap. No to je druhá věc, jako ty vousy trošku jako zhezčujou. Chlapi třeba jako Dave Grohl, že jo, z Foo Fighters.
1: Některý jo, některý, když se voholají, tak vypadá jak vepřový koleno a s těma vousama jsou docela hezký, takže jako ano, souhlasím. Můj bejvalej, když schodil fousek, jsem si říkala, pro boha, kam zdala oči.
0: Jako vepřový koleno, takhle vypadám taky, no.
1: Jo.
0: Takový vepřový kopejtko.
1: Ale
0: jako...
1: tebe jsem viděla i voholenýho a ty si nemusíš dávat kýbl na hlavu, ten můj bejvalej, jo, takže to, jako někdo to má fakt tak, že bez těch vousů je naprosto nepoužitelný.
0: Ne, nemusím, protože to by to vždycky připomene Adamsovu rodinu, protože...
1: Ty jsi můj strýček Fester.
0: Vypadám jak strýček Fester.
1: Strýčku Festře.
0: Každopádně, přátelé rockeři, jestli nechodíte třeba k barbrovi nechat se voholit, tak to někdy zkuste, je to super, zvlášť, když to dělají sliční hezký dámy, tak je to super.
1: Když chodí k barbrovi si voholit vousy?
0: Ne, ty holky, když to dělají.
1: Holky, dojděte si oholit vaše brady k barbrovi, to je rada pro dnešní den.
0: Dobře, tak já se jdu zabít. Dáme si radši nějakou muziku, tady jsou Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama na Rock Rádiu.

0: Masterplan a Wounds na Rock Rádiu v 7 hodin a 24 minut. Přátelé, Koblížci, Alkohol, Dimitri Horký, Žeslíže, Trautenberg a Traktor, to jsou kapely, který už zítra vystoupí na putovním festivalu Rock In.
1: Ano, já se mega těším, bude tam kromě těchhle skvělých kapel i náš Rock Rádiový stánek, takže kdo byl smutný, že na některých zastávkách nebyl, dneska si budete, teda zítra si budete moc u něj stavit, pořídit si buď nějaký merch, případně dostanete nějaké upomínkové předměty od našich hostesek. No.
0: Ano. A kromě toho tam pošleme 10 vás zadarmo.
1: Jsem hodně fresh.
0: Ano. 10 z vás tam pošleme úplně za DAX a pogratulujeme, ale až na sociálních sítích. Dneska výjimečně máme tady nějakého technického šotka, takže se dozvíte, kdo ty lístky získal někdy asi teďka během dopoledne.
1: Já ti řeknu, jak to bylo. My jsme to totiž poslali holubem a on po cestě přišel o obě nohy. A o křídlo. Ale to bude dobrý. Určitě se to dozvíte, přátelé, na našich sociálních sítích už brzy, až se někdo vyspí.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: No a matraci za hubičku tu jen tak neproležíš. Takže za kolečku
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Within Temptation a Tarja ve společní pecce Paradise, neboli Ráj, 7:30. My jsme docela v ráji, ne?
1: Ano, teďka hlavně budeme ve zpravodajském ráji.
0: Zuzko, prosím.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Celní správa varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. Podvodníci v nich zneužívají jméno Celní správy České republiky i jméno ředitele Celního úřadu pro Středočeský kraj. Upozorňuje na to Celní správa na síti X, kde podvodný e-mail i zveřejnila. Silné bouře, včetně dvou potvrzených tornád, způsobily v některých částech Německa velké škody a vyžádaly si dvě oběti. Nad okolím Wetzlaru v německé spolkové zemi Hesensko se ve středu večer přehnalo tornádo, které poničilo asi 60 domů. Jiné tornádo řádilo ve východu německé spolkové zemi Braniborsko. A české volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne ve 20 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude přechodněji polojasno, jinak čekáme přes den oblačno až zataženo. Odpoledne a večer od jeho západu postupně na většině území s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Nehoda se zraněním se řeší na D1 ve směru na Prahu na 188. kilometru u benzínky. V Praze se bouralo na Náchodské ulici, kde se srazily tři osobáky. Ve Velvarech se řeší nehoda na Pražské ulici a taky opatrně v Ostravě na silnici číslo 56. Tam se bouralo na trase Přívoz Místek na 630. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Tak to byly silné zprávy, Zuzko, díky. No a tak si dáme silný refrén. Horký, že slíže.

0: Horký žeslíže, silný refrén, 8 minut po půl osmí na Rock Rádiu v pátečním rokovém rozjezdu, právě včas na to, aby jsme si místo silného refrénu dali silný dva lístky na Dimitri Sabat na příští týden.
1: No, mobily do ručky.
0: Tak.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Je 7 hodin 42 minut, jsme zpátky v éteru a dneska právě teď máme na telefonu Radka z Kroměříže. Radku, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno všem.
1: Můžu říct, že zdravím do Kromclu.
3: Ano, tak nějak.
1: Já jsem tam teď měl manželku bývalou teď už, takže zdravím Kroměříž, krásný, strašně krásný město. Prosím tě, ty máš ale taky manželku.
3: Jasně, samozřejmě.
1: Ty jsi psal, že manželka bude mít v září narozeniny a že by byl hezký dárek pro ní právě z účastnice Dimitry Sabatu, i když čarodějnice v žádném případě není. Je na tebe hodná?
3: Jako každá manželka určitě, samozřejmě. Až moc.
1: To jsou takový velice opatrný
2: ona
1: fráze.
2: Ona poslouchá, že jo? Přiznej to.
3: No, myslím, že ne.
2: Ne? Tak to můžeš být na rovinu, to tady nemusíš mazat med kolem huby, když neposlouchá. To je
3: jasný.
1: Ne, ale věříme, že manželka je hodná a že si samozřejmě lístky zaslouží, takže dva lístky na Dimitry Sabat tam letěj. Prosím tě, už jsi někdy byl za Dimitry na jejich sabatu?
3: No, bylo to vlastně loni, poprvé ten sabat na Kamínkách a bohužel jsem se nezúčastnil, ale slyšel jsem, že je to dobrá akce, tak proto
2: já myslím, že ses nezul, já právě říkám, jak, že ses...
3: Nezúčastnil,
2: tak dobrý, tak když se, táto, ty ses zul, tak dobrý, no tak se tentokrát zúčastníš, doufáme.
1: No musí.
3: Samozřejmě.
2: No, takže to necháš propadnout, budu tě tam čekat u vstupu.
1: Tak, máš speciální úkol přijít tam, najít někde Anabel, odchytnout si a říct čau, já jsem Radek z Kroměříže a hlásím se, že jsem dostal dva lístky sem na Dimitry Sabat a jsem fakt tady. A uděláte si fotku nebo tak.
3: Tak to bude těžký Anabel najít, ale snad se to povede.
2: Já jsem nepřehlédnutelná, bych chtěla říct, já mám 2 metry a 90 kilo, takže to...
3: Dobře, už se těším.
1: Hele, hlavně, jestli tam někde bude nějaký stánek s jídlem, jestli tam budou langoše nebo něco takového, klobásy, tak počítej s tím, že Anabel tam bude postávat a cpat do sebe třetí jídlo.
2: Ano, u stánku s jídlem mě vždycky potkáš, to tě můžu zaručit.
3: Super.
1: Takže dobře. Radku, prosím tě, držíme palce, ať Anabel chytíš. Manželku od nás moc pozdravuji, že jí přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví k narozkám. Moc si to užijte, klidně nám potom napiš, jaký to bylo, nebo pošlete nějaký fotky. A jinak ti přejeme krásný víkend.
3: Vám taky. A všem
2: Měj se báječně, ahoj.
1: Měj se krásně.
3: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: A my už teď trošku zpomalíme a zjemníme, dáme si Disturbed, The Sound of Silence.
2: A very nice English, zkusit sušnajlovit, thank you.

0: Je 7 hodin 52 minut na Rock Rádiu, dohráli Sabatoni Soldier of Heaven, a protože je před osmou, jako bych z dálky slyšel.
1: Marcelo! Marcelo!
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Přesně za týden se na Mosteckém okruhu opět rozburácí motory. Tentokrát to ovšem nebudou motorky, ale pořádná monstra. V severních Čechách si totiž dají dostaveníčko vyznavači traků a spolu s nimi i jezdci třídy NASCAR. Zvláště druhá jmenovaná disciplína je u nás stále ještě popelkou. Vždyť máme jen jediného aktivního jezdce, ovšem velmi úspěšného. Martin Doubek je totiž dvojnásobným mistrem Evropy. A právě jeho jsem si pozval k mikrofonu, abychom posluchačům NASCARy trochu přiblížili. Věděli jste třeba, že pravé americké NASCARové štoky vznikly hlavně proto, aby mohli ujíždět policajtům?
4: Přesně tak, NASCAR vzniknul na Daytoně v Americe, když byla prohibice. Když se snažili obchodníci s alkoholem ujíždět policajtům, tak stavěli štokkáry, kam samozřejmě mohli naházet sudy s whisky a potřebovali těm policajtům ujet. No a potom z toho vznikly závody na pláži na Daytona Beach.
3: Evropské vozy NASCAR už nevozí žádný alkohol a váží poněkud méně než ty původní americké obludy. Ovšem, že by bylo tím pádem lehčí i jejich řízení, tak to ani omylem, protože tady nejsou žádné elektronické vychytávky, žádné kontroly trakce a podobně. Je to prostě poctivá oldschoolová zábava. Rozhovor s Martinem o NASCARu si můžete na Rock Rádiu poslechnout tuto neděli klasicky po 15. hodině a třeba to bude ten správný signál vyrazit příští víkend do Mostu.
2: Rock Rádio. Motokeci.

0: Offspring, Gotta Get Away, musím pryč. Za minutu a půl máme 8 hodin ráno, ještě nepůjdeme pryč, ještě hodinku tady s váma dneska budeme péct další slušnou muziku a taky nějaký ptákoviny k tomu, tak zůstaňte na drátě, mějte pěkný ráno, přejeme dobrou chuť, pokud zrovna snídáte a pokud ne, tak vás za chvíli nakrmíme nějakýma zprávama od Zuzky.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké páteční ráno, máme krátce po 8, jdeme na zprávy. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pětní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy je zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle údajů na webu Českých drah pojedou vlaky dálkové dopravy mezi Prahou a Kolínem odklonem přes Lysou nad Labem. Řecko zvažuje opatření kvůli možným iránským útokům na americké základny v Evropě. Informoval o tom deník s odkazem na zdroje z ministerstva obrany. Možným cílem úderů by se mohla stát například námořní základna na Krétě, kde v posledních měsících kotvily americké lodi, později nasazené na Blízkém východě. Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Crvenou zvezdou Vysoko 0-3 a výrazně se jim zdal postup do hlavní fáze soutěže. Hradec Králové vybojoval remízu 2-2 na hřišti Panathinaikosu a fotbalisté Jablonce v úvodním utkání prohráli v Glasgow s Rangers 0-1.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, zpočátku přechodně i polojasno, odpoledne a večera, ale čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přehánky, místy taky bouřky, které můžou být až velmi silné a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: Opatrně na D1 ve směru na Prahu, řeší se tam nehoda na 187,5 kilometru a ve Velvarech se bouralo na Pražské ulici.
12: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Tak dneska naposledy vám hezký den přeje Honza,
3: Anabel
13: a Zuzka.
0: 4 minuty po 8 v pátek 21. srpna pokračujeme poslední společnou hodinkou. Já jsem vám zapomněl říct lidovou pranostiku.
3: No.
0: Na svatého Samuele mlynář novou mouku mele.
3: Jako fakt je to takhle, nebo jsi to teď upravil?
0: Ne, ne, ne, to je fakt jako takhle, žádný, nic jiného tam není z prostýho.
3: Takže hovoríš jako náš slovenský premiér.
0: Počkej,
3: na svatého Samuele, motýle vidíš do prstavu.
0: Tak to byla lidová pranostika, v půl devátý výzva pro pandu, pak se rozloučíme. Možná se ještě něco hezkýho řekneme, tak zůstaňte na příjmu, aby jsme vám teď mohli pustit Ozzyho Osbourna a Shot in the Dark, výstřel ve tmě.

0: Kiki a Go Go v Los Angeles a zpěvák Jim Morrison prostě nepřišel na koncert. Takže kapela odehrála první část úplně bez něj, improvizace. A o pauze šli zjistit, co se teda děje, vydali se na hotelový pokoj a tam ho samozřejmě našli světýho jak zimní gumy, jak do sebe cpal LSD horem dolem. Takže ho dotáhli do klubu, dotáhli ho na pódium a že druhý set už dej s ním, ale Morrison byl totálně světej pořád a rozhodl se, že vyšperkuje texty a bude je měnit během toho. A třeba u jejich zatím nenahraného songu The End se rozhodl zpívat Tati, chci tě zabít, mami, chci tě vo...
1: Aha.
0: To, úchyl, za což je organizátor koncertu ukončil a vyhodil je z toho klubu, že jsou to prasata. No ale spoluhráči nebyli na Morrisona ku podivu naštvaný, ale řekli mu, že vlastně to je docela
1: super
0: jako
1: písnička.
0: Super písnička, docela dobře ujetej text. Tu změnu mu vychválili a nakonec se tato verze na tu desku dostala. Takže to, že on se sjel LSD na koncertě, pak zapříčinilo to, že ten song byl zajímavější.
1: Takže ten song takhle vážně jako je do dneška, jo?
0: Ano.
1: Tak to je hustý.
0: Takhle ho nahráli.
1: Tak to vidíš, to jsem si nikdy nevšimla, že tam mají takovýhle prasárny.
0: Jo, jo.
1: Incestní.
0: Je to samozřejmě informace pro všechny, co nám furt píšou, že tady mluvíme o alkoholu, sexu a drogách a že to je všechno fuj, že máme mluvit maximálně o muzice a o žrádle, že prostě bohužel na těch drogách a na tom všem jako vznikla spousta zajímavých věcí, jako třeba tahle.
1: No, krásná zpráva, děkuji ti, Honzíčku.
2: Ani zač, jedem dál, Rainbow, Since You've Been Gone.

0: Limp Bizkit, Take a Look Around na Rock Radio v 8:24. Přátelé, připomínka toho, co bude už příští víkend, ne tenhle, ale příští, ale ode dneška za týden a pár hodin k tomu v 15 hodin na Rock Radio startuje Explosive Summerfest 2026.
1: Ano, pro ty z vás, kdo si nemůžou dovolit Dimitri Sabat anebo další zastávku Rokinu, tak si můžete uspořádat vlastní festival u vás doma v obyváku.
0: Jediný, co pro to musíte udělat, je nakoupit nakládaný maso, koupit nějaký pivo a taky silný provaz, aby vám tchýně neutekla ze sklepa, až ji tam svážete.
1: Přesně tak, a to samý s dětma. A teď jsem viděla dobrý rilsko, že tam bylo nějaká herečka, která říkala, že nejradši má děti, které jsou sochy. Tam byly takový sochy dětí a prej nemluvěj, neběhaj, nevydávají zvuky. No nic, no tak to jsem odbočila od tématu. Každopádně ano, přátelé, čeká nás Summer Festival přímo u vás doma. Takže si nakupte na příští víkend dostatečně občerstvení a užijte si to naplno. Budou to 3 dny plných živé muziky.
0: Pokud byste chtěli kompletní program, už visí na našich sociálních sítích, tak na to mrkněte, naplánujte si to, co kdy. Zakroužkujte si to klidně třeba jako Jiřinka Bohdalová a hlavně buďte s námi na vlnách Rock Rádia.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.
0: Za chvíli další muzika. Co zvoníš?
1: Já jsem se drbala v hlavě. Jo, a to jsou moje náramky. Já tak Hare Krishna. Hej, Hare, Hare. Hare, Hare.
0: Tak Jolanda dozvoní a my si za chvíli dáme Valda Gang na jednu noc.
3: 70 výherců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Valda Gang na jednu noc, 8 hodin, 31 minut na Rock Rádiu v pátečním rokovém rozjezdu. Znamená to jediný, za chvíli výzva pro Pandu a teď sport se Zuzkou samozřejmě.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio Sport.
2: Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Crvenou zvezdou Vysoko 0-3 a výrazně se jim vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. Hradec Králové vybojoval remízu 2-2 na hřišti Panathinaikosu a fotbalisté Jablonce v úvodním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy prohráli v Glasgow s Rangers 0-1. České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne ve 20 hodin. A po více než měsíční pauze, vyplněné mimo jiné mistrovstvím Evropy, se dnes znovu rozběhne kolotoč atletické diamantové ligy. Necelý týden po pátém místě na mistrovství je přihlášený oštěpař Jakub Vadlejch a seznámení s atmosférou elitního seriálu čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek Michala Radu.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Prahu na 187,5 kilometru a v Plzni se bouralo na Domažlické.
1: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky. No a teď už mý oblíbený YouTube a song Where the Streets Have No Name, kde ulice nemají žádný jméno. Já tu vždycky říkám nějaký trapnej for, že je to v Chomutově nebo v Mostě, dneska to říkat nebudu.
3: Tak už si to řekl.

0: U2, Where the Streets Have No Name na Rock Rádiu právě teď v 8 hodin skoro 38 minut. Je pátek.
1: Rock Rádio. Výzva pro pandu.
0: Dneska je to taková výzva pro Zuzku. Zuzko, ty jsi mi včera psala, že jsi na silnici při řízení zažila ploužák.
2: No.
0: A takzvaný speciální silniční úkaz. A pak jsi mi teda psala, že by jsem z toho mohl udělat ty jedny jediný Coldplay, co máš ráda. A já ti to přání dneska splním a vysvětlím ti pomocí těch Coldplay a toho ploužáku, co za silniční úkaz si včera vlastně zažila.
2: No tak to jsem zvědavá teda.
0: Takže jsi připravená na psychický teror?
3: No já jsem tady navíc, to je v pohodě, nemusíte si mě všímat, povídejte si spolu domů, jo. Jste mohli říct, já už jsem mohla dávno spát, jako.
0: Ačkej, jak se vypínají ty vaše mikrofony? Tak to zkusme.
3: Jen mi ho zapni,
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.

0: zpráva pro pandu.
1: No krásný, to bylo krásný, to bylo.
2: Jo?
1: Jo.
2: Takže tenhle ten úkaz se jmenuje čepičář obecný nebo čepičář starší. Záleží, jakou čepici měl na hlavě, to víš?
3: To nevím, ale musím říct, že si to zaspíval velice romanticky. Já jsem včera tak romantická za tím volantem nebyla.
1: Zuzka teda pláče, vy to nevidíte tady, samozřejmě, protože jsme v rádiu, ale normálně si tady utírala slzy, jak byla celá načatá, dojatá.
2: Krokodýlí slzy.
3: Jsem si utírala slzy, protože jsem si vzpomněla, jak mě to včera naštvalo.
1: Jinak mě včera nějaký Einstein, ale ten byl teda mladý, vjel do levýho pruhu, že jsem zabrzdila tak, že mi málem buráček proletěl před ním sklem, tak toho jsem vytroubila tak, že
3: pak tam
1: na mě
3: včera
1: ukazoval fakáče, já jsem mu je ukazovala zpátky, jsem říkala, pojď ven,
2: pojď ti dovnitř. Že si málem volízla přední značku.
1: No, jako ten byl fakt úplně na kopačku s rozběhem do týho tupý tlamy, ale bohužel jsem nemohla ho zastavit na té dálnici.
2: To je vždycky otázka, jestli je lepší potkat nějaký takovýhle mladý hovedo, a nebo no,
1: hlavně,
2: starýho,
1: že měl bavoráka, víš co, blbeček, ještě v SUVčku, že jo,
2: no,
1: samozřejmě.
2: To už je potom ten děda,
1: to je diagnóza.
2: Lepší, že jo, pohodička prostě.
1: Děda je oproti tomu super 30 Uberu.
2: Takže zdravíme všechny řidiče, ať starý nebo mladý, hlavně jezděte opatrně. Další výzva zase za týden a za chvíli pan Optiko a noc v opeře.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Skonto
6: nábytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
15: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Royal Republic a jejich Baby.
1: Moc hezká píseň mimochodem.
0: Krásná.
1: Že jo, mně se fakt líbí.
0: My tady na Rock Radio máme samé krásné písně.
1: Já jsem si ji zapěla toto.
0: To jsem slyšel.
1: Honza se nalil savo do uší. Každopádně, přátelé, takhle na rozlučku pro vás máme zajímavý tip. Já jsem dneska zjistila, že na Václaváku jenom mé mecheche celodenní hudební.
0: Mecheche?
1: A jaký? Zdarma.
0: Jakože zadáčo, chlas, zatančit, kapely, všechno?
1: Ano, chlas, drogy, chlebíčky, kurň.
0: No tak povidej. Mňa, no...
1: Kurňa, spoustu
0: škoda,
1: muziky.
0: Že jedu domů.
1: Jo, začíná to už ve 12.30, takže kdybyste jeli náhodou na výlet do Prahy nebo jste byli přímo Pražáci, tak se můžete stavit na Václavském Václaváku, kde je vzpomínková akce Aby sny nezešedly, a na, takzvaně podtitul Hudba proti zapomnění, a ve 21 hodin startuje civilní obrana. Takže to je pro naše rokové fanoušky, kdyby neměli dneska večer co dělat a šli kolem Václaváku.
0: A bude to pod vocasem nebo pod hlavou?
1: To se nevím, to jsem se neptala.
0: Ale jdeš tam?
1: Asi se tam stavím na civilku, no.
0: Tak snad tam bude pršet.
1: No, doufejme, když bude pršet, tak zůstanu doma, to říkám zcela otevřeně. Nemám ráda dešť.
0: Tak přátelé, kdyby náhodou, tak tam, kdyby náhodou, tak zítra Rockin Konopiště, a kdyby náhodou, tak si užijte víkend a v pondělí zase čau.
1: Mějte se krásně, v pondělí v 6, páček, shledáček. No.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
7: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořakovapraha.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
9: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy byl dnes ráno zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Provoz po jedné koleji byl obnovený po 8 hodině. Podle údajů na webu Českých drah je za místem omezení očekávat navýšení zpoždění o 10 až 45 minut. Chorvatský soud ve čtvrtek uvalil vazbu na Ukrajince, na kterého vydalo zatykač Německo kvůli poškození plynovodu Nord Stream podmořskými explozemi v září 2022, tedy 7 měsíců po ruské invazi na Ukrajinu. Podezřelého zadržela ve středu chorvatská policie. Jih Peru zasáhlo ve čtvrtek zemětřesení o síle 6,7 stupně, které poničilo desítky domů a způsobilo zranění nejméně dvěma lidem. Peru, kde žije asi 34 milionů lidí, leží na okraji seismicky aktivního tichomořského ohnivého kruhu a ročně ho zasáhne okolo 400 větších zemětřesení. Po více než měsíční pauze vyplněné mimo jiné mistrovstvím Evropy se dnes znovu rozběhne kolotoč atletické diamantové ligy. Necelý týden po 5. místě na mistrovství je přihlášený oštěpař Jakub Vadlejch.
4: Rock Radio. Počasí.
9: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky, které můžou být až velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
4: Doprava.
9: V Břeclavi opatrně na Lidické ulici, kde se srazily dva osobáky a náklaďák s osobákem sobě jsou na Domažlické ulici v Plzni.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
4: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
10: Ano, už jsem tady a zdravím naše posluchače. 2 minuty po 9. hodině rozjíždíme poslední rokový dopoledne v tomto týdnu. To se říká hezky, že?
9: Zní to dobře.
10: Zní to dobře. Ty už vlastně máš tento pracovní týden za sebou.
9: No, mám ho za sebou tady, jako zprávy, ale jinak mě ještě čeká docela dost práce, takže takhle bych ještě jako
10: to se tak jako říká při pátku dopoledne vždycky, že všichni mají nejvíc práce.
9: No tak ta výzva jako, pro pandu se sama na
10: ideálně
9: internety
10: doma,
9: nedá.
10: Ideálně doma, co nejvíc práce, jakože na home officeu, víš, jako při pátku.
9: A on se to říká, ale v mém případě je to i pravda dokonce.
10: Jo, můj šéf to vždycky říkal, jako to je asi, já nevím, ještě když jsem pracoval v jedné firmě, tak my jsme tam měli služební auto, ne? A byl pátek dopoledne a my jsme potřebovali něco někam odvést, jo, jakože byl asi 10 hodin a on tím služebním autem jezdil domů, že jo, říkal, ale chvátejte, já mám plno práce ještě.
9: Ale na chalupce, že jo, na zahrádce, to je jasný, ne?
10: Takže takhle, no. Dobře, tak ať to máte, jak chcete při pátku, tak vám přejeme hezký dopoledne. Zuzko, tobě hezký víkend už v tuhle chvíli.
9: Taky.
10: No a my jdeme na muziku, tady jsou Stratovarius.

Black Hole Sun a Sun Garden na Rock Radio. 9 hodin a 19 minut. Dneska máme 21. srpna a narozeniny slaví Glenn Hughes, kterýho určitě znají muzikanti a fanoušci starých pořádků, protože jednak asi nejviditelněji zazářil v sestavě kapely Deep Purple, ale známe ho taky způsobení Black Sabbath, nebo respektive spíš Tonyho Iommiho solový dráhy, ale taky ze svojí solový kariéry. No a dneska slaví 75. narozeniny. Nedávno bohužel oznámil, že končí s živým hraním, že už mu to zdraví nedovoluje, což je asi pochopitelný v tomhle věku. Ono, ty náročný turné a cestování, ono si to vybere svojí daň, nehledě na to, že Glenn Hughes má za sebou i hodně, bych řekl, takovou bujarou minulost, co se týká 70. a 80. let, ale od 90. let je čistý a fungoval na 100%. Tolik desek, který vydal on, nebo na který se podílel, tak to snad nevěděl žádný jiný umělec. Takže hodně produktivní, ale bohužel, jak jsem říkal, co se týká aktivní činnosti, tak ta se uzavírá.

0: u něj. Přeju mu všechno nejlepší, hlavně to zdraví a samozřejmě budeme se těšit na spoustu skvělý další muziky, který udělá. Já bych ještě při dnešním dni vzpomněl na rok 1989, protože 21. právě v tento den vyšlo moje jedno z nejoblíbenějších, troufám si říct, top 5 alb. A to je deska od Kinga Diamonda, Conspiracy. Tak ta slaví narozeniny a já jí hned fouknu dneska na gramec, protože jí mám jak na vinilu, tak na CDčku a nikdy se jí nemůžu nabažit. Za mě je to nejlepší album Kinga Diamonda. Samozřejmě spousta fanoušků namítne, že je to Abigail, ale já miluju Conspiracy. Od začátku, od první do poslední noty. Konec konců my jsme si o tom povídali ve Vencovo zašívárně s Vaškem, takže klidně si najděte Camel Drop Top 5 a tam jsem rozebíral svých 5 nejoblíbenějších alb a právě tohleto album tam bylo. Takže jestli ho máte taky rádi, tak dneska při výročí ho můžete oprášit a poslechnout. Pojďme si dát Rautenberky, dáme si Plesíbo a taky Journey na Rock Rádiu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sypeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Tuzemský rokový devadesátky v rokovým referendu. Co jste si sjížděli před 30 lety? Jedničku má František Sahula s deskou Blues pro Hitchcocka z roku 1994. Dvojku dostala Pavla Kapitánová a album Nevěřím z roku 1996. Nebo můžete zvolit Žlutýho psa a jejich Trsátko, taky z roku 1996. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: 9 hodin a 37 minut, Journey a Don't Stop Believin' na Rock Radio. No a uzavřený je Konopiště, tedy další zastávka Rockinu, na kterým Rock Radio bude, je to poslední, na kterým Rock Radio bude, takže jsme vám naposled rozdávali 10 lupenů pro celou partu a zasloužila si je Kačka a její hasičská parta, takže tý jsme je věnovali a s tou se tam taky uvidíme. Na našem Facebooku najdete fotku právě party s Kačkou, takže se na ní můžete podívat a pogratulovat. Pokud jste to taky zkoušeli, tak samozřejmě je to takový rockerský gesto. No a my to samozřejmě přejeme a doufám, že si to tam užije s ostatními s vámi, který tam vyrážíte, včetně s naším rockovým týmem, který pro vás bude mít i slušnej merch a taky nějaký ty dárečky navíc, ale o tom už jsme mluvili celý týden. Každopádně si určitě užijte koblížky, alkohol, Dimitri, horký šeslíže, Trautenberg a taky traktor.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my jedeme dál. Co se děje jinde, tak to se dozvíte za chvíli, protože pro vás máme kulturní tipy a pak si dáme kabáty, Eventejšu a nebo taky Lindu Perry.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Trautenberg valí na roky a Rokin valí na Konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa horký, že slíže. Rock in Konopiště 22. srpna, amfiteátr Konopiště.
5: Lupení na Go Auto.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně naby to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová. Rock Radio.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Oh.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké dopoledne přeje David Račák. Registrační úřady dnes dokončí schvalování nominací pro letošní senátní volby. Stejně tak by mohly pokračovat v oznamování, které z volebních uskupení a kandidátů připustili k souběžným komunálním volbám. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října. Přibližně 4,5 tisíce odběrných míst na jihu Moravy ve čtvrtek zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve v elektrickém vedení. Bouřky nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. No a fotbalisté Jablonce v úvodním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy prohráli v Glasgow s Rangers 0-1. Odveta se hraje za týden na Jablonecké Střelnici. Severočeši ve druhém předkole přešli přes Varaždín a ve třetím předkole vyřadili RFS Riga.
12: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska bude polojasno až oblačno, v Čechách večer přechod silný bouřkový vlny, takže počítejte s tím, že na vás nějaká ta bouřka může narazit. A co se týká teplot, tak mezi 22 až 26 stupni Celsia.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
14: No a ještě naše silnice, podíváme se do Plzně, Karlovarská, směrem z centra, počítejte tam s nehodou osobního auta s přívěsem, která tam blokuje průjezd, tak tam počítejte s omezením a v Českých Budějovicích si dávejte pozor na Lidický třídě, protože tam se srazily dvě osobní auta a taky se to tam právě teď šetří, takže tam taky počítejte s omezením.
15: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
14: Normálně bych řekl v Budějcích, no ale jak už jsem dlouho pryč, tak už jsem řekl v Českých Budějovicích standardně, tak jako to říká každý nebudějčák. Tak vás zdravím do Budějovic, zdravím vás do jižních Čech a už se zase těším, o víkendu se tam zastavím. Každopádně teď jsem ještě v Praze, zdravím vás z Rock Rádia, zdravím vás a přeju vám hezký páteční dopoledne. Věřím, že už toho nemáte před sebou moc v práci, pokud jste na home officeu, tak gratuluju. No a pojďme si společně zabroukat, protože tady máme Clash des Dummies, ale pak si dáme Rika Elena a Jorna Landeho společně. Mám tady pro vás Europe a taky třeba Arakain. S vámi je Kamil Dráb a já vám přeju 4 minuty po 10. hodině hezký den.

Aragajn a strážnej anděl. Za chvilku bude taky Aleš Brichta, výlet do Bájí, což se krásně pojí s tím, o čem chci mluvit, protože chci navázat na hlasování v rokovém referendu, který probíhá na našem webu rokovýradio.cz, a v nabídce z těch jedných tří alb je právě i Pavla Kapitánová a její deska Nevěřím z roku 1996, která je úzce spjatá s Aragajnem, protože konkrétně titulní věc skládal Jirka Urban a otextoval ji Aleš Brichta. A celkově se na tom Aleš Brichta podílel jako producent a člověk, který Pavle Kapitánový tuhle desku v podstatě vymyslel a prosadil. A dokonce se spolu sadili, že ta deska bude zlatá nebo platinová, nebo že se jí prodá nějakých x počet kusů, čemuž Aleš Brichta strašně věřil. A Pavla Kapitánová ne, vsadili se, ale nakonec, přestože Aleš Brichta prohrál, tak nějak ta sázka

0: dneska to uskutečnění nedopadlo, nebo nějak tak to bylo. Už si přesně nevybavuju, ale vím, že jí hodně věřili. Což je škoda, že to nedopadlo, protože asi byla blbá doba, protože tahle deska je fakt skvělá, parádně se poslouchá. No v nabídce je, 34% z vás si myslí, že by v sobotu večer měla znít právě deska od Pavly Kapitánový, nevěřím. Jinak 50% z vás by chtělo slyšet Frantu Sahulu a jeho blues pro Hitchcocka z roku 1994. No a pak tady máme 16% zastoupení Žlutej pes a jejich Trsátko z roku 1996. Hlasujeme pořád až do sobotního odpoledne, tam se to pak celý uzavře a uvidíme, jaký album v sobotu od 19 hodin zazní. Za chvíli na Rock Rádiu zazní tedy Aleš Brichta, dáme si taky třeba Briana Adamse a dáme si i Clue.
1: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
8: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
7: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dubu.

0: Brian Adams a Tina Turner, It's Only Love, píseň z roku 1984 z alba Reckless, asi nejúspěšnějšího Briana Adamse alba. Vy se ho budete moct vychutnat, teda Briana Adamse, v rámci jeho další zastávky, která proběhne u nás v Čechách. Tuším, že někdy na podzim nebo v prosinci, nevím, musel bych se na to podívat, ale vy samozřejmě můžete vlítnout na Google a zjistit si to. Dneska už to není žádný problém. Stačí jenom vás navést na myšlenku. Ale o Brianu Adamsovi jsem se bavit nechtěl. Chtěl jsem se bavit o jiných dalších umělcích. I když Brian Adams do toho taky spadá, protože leta je součástí našeho Explosive Summerfestu, který chystáme na poslední víkend o prázdninách, jeho další ročník, ale Brian Adams letos má pauzu, protože už jsme ho měli na zimní Explosivu. A takže létě pauzíruje. Uvidíme, jak to bude příští rok, ale jsou tam místo něho další jiní umělci. Já jenom vysvětlím pro vás, který nás třeba posloucháte krátce, že my tímhletím způsobem uzavíráme symbolicky na Rock Radio, tedy v éteru, festivalovou sezónu, a od pátku 28. až do neděle 30. do vás budeme prát jeden živák za druhým, abyste si užili tu muziku, tu živou. Samozřejmě, že jste si ji přes sezónu užili poměrně dost, ale třeba některý z vás ani moc ne, tak jim to přijde vhod a budete moct poslouchat z éteru Rock Rádia pěkně live naplno třeba AC/DC, Panoptico, Halloween, Kabáty, Iron Maiden nebo Powerwolf, nebo třeba taky Linkin Park, Davida Kolera, Kisáky, Ghost, Ozzy Osbourna, Dana Landu, Metallica, Judas Priest, nebo třeba Katapult, Bon Jovi, Lordi, Craysony, nebo třeba Green Day, Dogu a... Hele, je toho spousta. Samozřejmě stačí zajít na náš web rockovýradio.cz. Tam najdete už kompletní line-up, můžete si to naplánovat, co vás zajímá, co byste chtěli slyšet, aby vám to neuteklo. A samozřejmě sledovat i naše sociální sítě, protože tam se dozvíte veškeré podrobnosti. No a já se na vás 28. úderem 15. hodiny budu těšit a rozjedeme to s Kabátama.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A pokračujeme v rokovým dopoledni, za chvíli Harley, taky Fall Out Boy nebo ZZ Top. No a v 11 hodin elektrický oběd, muzika podle vašich přání, a to poslední v tomto týdnu.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem, a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Rychlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Česko čeká v pátek a v noci na sobotu významná srážková situace. Přes naše území bude přecházet tlaková níže, která přinese velmi silné bouřky i vydatný déšť. Tato kombinace může lokálně přinést srážkové úhrny kolem 70 mm. Nejvíce by mělo napršet v pásu od Šumavy po Krkonoše. Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty, kteří mají policistům pomoci s rutinními úkoly. K hollywoodskému Robocopovi z filmu z roku 1987 mají zatím daleko, nemají zbraň ani pravomoc zatýkat a místo mechanického kroku se pohybují na kolečkách. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy vybojovali v závěru po trefách Abdullahiho Umara remízu 2-2 na hřišti Panathinaikosu. Na olympijském stadionu v Aténách padly všechny branky po změně stran. Odveta je na programu příští týden v Hradci.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě zkontrolujeme dnešní počasí. Bude polojasno až oblačno v Čechách. Večer potom přechod silný bouřkový vlny, tak pozor. A hlavně, co se týká teplot, tak ty by se dneska měly pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Jak nám to jezdí při pátku? Pojďme se podívat do Kroměříže, konkrétně ulice Kotojecká. Tak tam je hlášená nehoda autobusu a osobního auta. Na místě policie, která nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a taky s malým zdržením v tomhle úseku. A dejte si pozor i v Liberci v ulici Doubská. Tam je nehoda dvou osobních aut, která tam taky komplikuje průjezd, tak tam taky počítejte s omezením.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
2: Tak startujeme elektrické oběd. 11:02. Kamil Dráb je s vámi. Já vám při pátku 21. srpna leta páně roku 2026 přeju hezký den. A pojďme si ho udělat ještě lepší s nějakou oblíbenou muzikou. Tu si můžete vybrat nebo respektive psát si o ní na náš messenger na Facebooku anebo na e-mail obec@rokoviradio.cz. No a já samozřejmě hned do vínku dávám první skladbu, tak jak je zvykem standardně, a dneska mám chuť poslechnout si Bon Jovi verze rok 2016, tedy 10 let stará skladba, titulní z alba This House Is Not For Sale. Výborný.

Bon Jovi, odstartovali dnešní elektrický oběd, jdeme na vaše přání. Ahoj Kamile, mám dneska narozeniny a zítra to půjdu oslavit na tři sestry na točník. Kdybys mi prosím zahrál sestry, abych se naladil ideálně, píše právě teď tady v elektrickém obědě. Tak díky Jirka. Hele, píšeš tady nějakou píseň, čověče, tak tu tady nemám, ale to nevadí, já tě naladím úplně jinak a myslím, že ti to udělá taky radost, hele.

Motorhead na Rock Rádiu VI Motorhead, tak tohle to je píseň z roku 2000, krásná sypačka, myslím si, že v rámci tradic kapely Motorhead, a tuhle tu muziku chtěl slyšet Luboš na cesty a já tam ještě k tomu přihodím další přání, to dorazilo, myslím, že od Matěje z Liberce, který napsal, že by chtěl nějakou písničku k něčemu přidat, jsme v kempu Jinolice a chytáme ryby, tak teď se vám je trošku vyplašil z Motorhead. No trošku to uklidníme zase, protože tady mám další přání. Čau Kamčo, prosím zahraj Nebeskou pránu od Rybiček, ať nám ten pátek už, nebo ať ten pátek už doklepeme a rychle uteče a bude to pro všechny za kulatou lopatou a taky pro tebe a všechny, co poslouchají. Děkuji, Tomáš napsal.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. Až budu jednou spát na pořád, tak nechci boty z papíru.

0: Oběd.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
9: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

Papa Roach na Rock Rádiu. Jitka si napsala o tuhle kapelu, tak jsem zařadil její skladbu Lifeline, píseň, kterou nevím, jestli hrají naživo. Každopádně naživo si je můžete poslechnout 24. listopadu, dorazí do O2 Univerza. Tak jestli se vám tahle muzika líbila, tak můžete zakupovat vstupenky, už jsou v prodeji na Papa Roach. Teď jdeme na další muziku a mám tady vzkaz, kde pak to mám. Tady ahoj, prosím, zahraj od Arakainu K zemi přibitej, o víkendu jdu skákat padákem, tak kdyby se nechtěl otevřít, tak to bude aspoň trefný. No to je teda černý humor, čověče. No tak jo, K zemi přibitej, já ti to hodím za chvíli do éteru Rock Rádia. A ještě tady píše Luďa a Jura. Ahoj, zahraj nám něco do práce ve Výsce u Jevíčka. Dneska jedem přes oběd až do 17. Tak vás tam zdravím a posílám Arakain.

Tak Iveta si napsala o Scorpions You and I krásnou baladu, kterou jsme zahráli v elektrickém obědě teď. Co tady máme dál? Tři sestry, to už jsme hráli. Co tady máme dál? Koukneme se a máme tady přání od Elišky, která píše, že by chtěla komunál písničku pro tebe. A píše tady pro mého manžela, který je tak úžasným tátou našemu synovi. Eliška, jak jsem říkal. Tak jdeme si dát komunál a pro tebe.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny, nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

Skvělá záležitost, to se hodí takhle před víkendem. Party, jako kdyby zítřek už neměl být, a to byl styl Panther na Rock Radio. Muzika, která je taková party, a věřím, že pokud teď plánujete nějakou akci na víkend, takže se třeba může stát, že vám styl Panther bude udělat společnost. To oni umí jakože pobavit. Tak tuhle tu muziku jsme si zahráli díky Kájenu a další přání je tady nepodepsaný, to nevadí. Ahoj Kamile, zahraj prosím Rimortis, děkuji. Tak jdeme si dát Rimortis, já k tomu přihodím ještě další vzkaz, můžete prosím zahrát do Kinoexportu v Korytné pro Čalounice, Švadleny a do Lepírny. Zdravím vás z Rock Rádia a posílám vám Rimortis.

Posloucháte elektrický oběd na Rock Rádiu, ten páteční, a tohle byli Queeni. Zařídil to Standa, který napsal, že by to chtěl poslat všem jen tak pro zlepšení nálady a že to má v práci už za pár do 14. hodiny, tak aby mu to uteklo. Skvělý, tak přání jsme splnili a jdeme na poslední kousek, koukám na čas dnešního elektrického oběda a bude to Metallica Enter Sandman, protože to chce zahrát. Kdo? Nevím, někdo, kdo se nepodepsal, ale píše, je pátek a akorát půjdem za chvilku domů a doufám, že všichni ostatní to mají stejně. Užij si víkend a ahoj. A já si ho užiju, když koukám na Metalliku v rámci Metalliky, protože jedeme na dva koncerty, jeden už je dneska v Břeclavi, Bahenní party, tak pokud byste chtěli vyrazit, tak v 8 hodin se na vás těšíme, Metallica Czech Tribute Band, a Sandmana vám zahrajeme v naší verzi naživo, anebo případně potom v neděli. A to nevím, kde hrajem, ale pokud si najdete Metallica Czech Tribute Band, tak ten koncert dohledáte a je to někde u Domažlic, tuším, takže západní Čechy, tak jestli jste někde z okolí a tam, tak se můžeme vidět. Já vám přeju hezký víkend, Kamil se s vámi loučí a předávám to Danovi, který za chvíli rozjede rockovej voraz. No a tady už je Metallica a Enter Sandman.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland. Skonto na byte.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Toužebně očekávané deště začínají oživovat zeleně. Na doplnění zásob podzemních vod ale podle odborníků zdaleka nestačí. Lidé, kteří o vodu v průběhu léta přišli, by si navíc měli dát pozor, pokud se jim studny znovu naplní. Voda totiž může být kontaminovaná. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně. No a české volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po 29 letech vrátilo do Brna. Mimořádný náboj bude mít zápas pro řeckého kouče české lavičky Janise Atanasopulose. Řecké kořeny má i blokařka Ela Koulisiány. Utkání začne ve 20 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo, ojediněle z přehánky, zpočátku i polojasno. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Doprava.
2: Na silnici 27 u obce Čachrov, okres Klatově, nehoda osobního auta do svodidel, probíhá tam vyšetřování nehody, tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej voraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, začíná Rokovej voraz, poslední v tomhle týdnu s Danem. My jsme se včera byli podívat na křestu Alba, vypsaný fixy, bylo to skvělý. Zahrál je Jirka Hrdina, tam zahrál s nima jeden song, takže jsme si to užili. A já mám pro vás dneska lístky, ale ještě vám neřeknu na co, tak se mrkněte k nám na Facebook a uvidíte, kdo bude rychlej, ať tam rychle napíšete. A já vám pustím ještě třeba Billy Talent, Luci, anebo Fate No More.
0: Rock Radio.

0: A to byly Deep Purple. A jak jsem avizoval na začátku, že mám pro vás lístky, tak mám pro vás lístky do Mostu a bude to na Czech Track a na Skarpri. Bude se to konat poslední srpnový víkend, bude to 27. srpna až do 30. srpna a můžete se těšit na Martina Doubka, kdo nevíte, kdo to je, to český jezdec na Skaru a bude celý víkend, kde se máte rádi velký kamiony a velký auta, tak to bude pro vás. A hlavně skvělý zakončení letních prázdnin. Takže mrkněte na Facebook, je tam příspěvek se mnou, kde mám pro jednoho z vás dva lístky, ať si uděláte krásný výlet do Mostu. Je to tam hezký Mostu, i ten autodrom, je to tam skvělý, já jsem tam byl. Takže mrkněte na to, napište, označte, koho byste sebou vzali a my ke konci rokovýho vorazu vyberu jednoho z vás, kdo se tam pojede podívat na celý víkend. A já mám pro vás další hudbu a mám pro vás třeba Him, Dogu anebo Foo Fighters.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: A to byly Him, Right Here in My Arms. Skvělá písnička, úplně zbožňuji, vždycky si ji pouštím po cestě do práce. A já bych vás ještě chtěl pozvat na Rockin do Konopiště, kde se můžete těšit na Alkohol, Dimitri, Horký žeslíže, Trantenberg, Traktoři tam budou. A bude to teďka o víkendu, v sobotu, bude tam Anabel, na kterou se můžete těšit, která to bude moderovat. Budou tam naše hostesky, chlapi, co to tam postavili pro vás. A my jsme tam vybrali už Kačku, která nám poslala fotku se svou partou, jsou to hasiči, tak já doufám, že tam pořádně zase žízeň, ať ukážou, jak vždycky se trénuje poctivě v hasičárnách, ať nám tam neudělají ostudu. Takže nesejte doma, bude to velký a pojďte se podívat na Konopiště.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A já vás na ten Rockin trošku naladím a vám pustím něco českýho, třeba Škvor, Sobě věrnej.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
6: A to je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
8: Ventilatory.cz.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968. Hned první den zemřeli při střetech s vojáky nebo u okupanty zaviněných nehodách desítky obyvatel Československa. Do Arabského moře dorazila americká letadlová loď USS George Washington a její doprovodná skupina. Vystřídat má letadlovou loď Abraham Lincoln. Podmínky na její palubě vyvolaly ve Spojených státech silnou kritiku opozice. Podle amerického velitelství byla výměna plánovaná. No a po více než měsíční pauze vyplněné mimo jiné mistrovstvím Evropy se dnes znovu rozběhne kolotoč atletické diamantové ligy. V hlavním programu v Lozán by se měli představit dva čeští atleti, oštěpař Jakub Vadlejch a překážkář na 400 metrů Michal Rada.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude oblačno zataženo, ojediněle s přeháňkami, nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
10: Rock Radio. Doprava.
11: Na silnici 152 obce Silůvky, okres Brno-Venkov, je nehoda osobního auta s motorkou, je překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
12: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokovej voraz.
11: Máme 4 minuty po 13. hodině a první hoďku rokovýho vorazu s Danem za sebou. Mně se včera stala taková podivná věc na benzínce. Já jsem přijel na jednu benzínku, kam jezdím na kafe. Je to Usadský. A přišel jsem tam se slunečníma brýlema a tam koním vždycky, když prostě svítí, tak tam jdu dovnitř. A ženská na mě, co tam obsluje, říká, proč máte ty brýle? Já ho nevidím do očí a říkám, prosím, kam už byste měl sundala brýle, já se jdu koupit vodu a jdu pryč. A ona, to se jí sundávají brýle, říkám. Tak vy jste moje máma, že mě tady říkáte, co vám se nenosit. No paní je teda hrozně naštvala, ale teda jako šíleně. Já teda nevím, jestli vám někdy něco stalo podobného, jako že vám někdo sluneční brýle, tak já nevím, já kdybych tam šel ve svých dioptrických, tak jako asi se mám taky sundat brýle, aby mě paní viděla pořádně. No, divoký to tam bylo, už tam nestavím, a paní zdravím a nechám jí zahrát nějakou písničku, třeba Rybičky 48 nebo Nightwish.

0: skvělý Chester Bennington na Linkin Park. A já připomínám, že na Facebooku rozdávám lístky na Czech Track a na Scarpree, takže si se chcete někdo podívat na autodrom do Mostu, bude to od 27. až 30. srpna, kde vás čeká NASCAR, kamiony obrovský, velký auta. A je to na celý víkend, budu rozdávat jednomu z vás dva lístky, ať můžete vyrazit, stačí, že tam napíšete, koho byste vzali a proč a označíte ho. A já dneska kolem 3. hodiny vyberu jednoho z vás, zase tam pojede podívat. A bude tam i český NASCARový jezdec, tam bude Martin Doubek, takže kdybyste ho chtěli vidět, tak máte jedinečnou šanci. A já vám pustím v další 40 minutovce nějakou pořádnou hudbu, třeba Medved 009, Ozzy Osbourne, anebo Lindemann.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: A to byl Lindemann. A já mám pro vás na poslední víkend Explosive Summerfest připravený, máme naše rádio, takže si můžete naladit naše rádio od pátku do neděle od 28. do 30. srpna a budeme hrát plných živáků. Budou tam třeba Ozzy Osbourne, tam bude Metallica, Rebičky, Dimitri, Gáni, Nickelback a spousta dalších, takže si každý můžete vybrat. Budete to mít rozdělený ty kapely na každý den, tak si to pak najdete. Že vám to tam celý zveřejní, už tomu podle mě na facebookových stránkách už je, takže se můžete mrknout a hezky si to prolistujete, co budete poslouchat a udělat se doma pěkný. Ten poslední víkend si pěkně opít, poslechnout dobrou hudbu a konečně děcka po školy už. Takže bude doma klid a vy si to užijete.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: A já vám pustím Nickelbacky, Daniela Landu anebo Marilyn Manson.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prandtl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit Vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folk Stones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rock in Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Skonto
1: nábytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr.cz.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké odpoledne přeje David Račák. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Půjčit si peníze je teď pro vlády předních ekonomik světa dražší než za poslední léta. Napětí na Blízkém východě a vlna nových státních dluhopisů ženou náklady na vládní půjčky na úrovně nevídané od finanční krize. Investoři chtějí vyšší úroky, bojí se inflace a drahých úvěrů. No a technickou časovkou v Monaku odstartuje v sobotu cyklistická Vuelta s hlavním favoritem na celkové vítězství Tadejem Pogačarem. 81. ročníku španělské Grand Tour se zúčastní jediný Čech Jan Hirt. Sedmým startem překoná rekord mezi tuzemskými jezdci.
11: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude oblačné, zataženo, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Rock Radio. Doprava.
13: Na silnici 37 v obci Pardubice je nehoda osobního auta s nákladňákem, je překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokovej poraz.
13: A máme 2 minuty po 14. hodině a jsme v poslední hodince rokového porazu, tak půjdeme rovnou k hudbě, ať si ještě užijem tu poslední hodinku. A já vám pustím jiné kafe, Kiss anebo Amorphis.
11: Rock Radio.

To byly Mr. Mist a Broken Wings. Jsem vás uspal, co? Byl to takový pomalý. Jsem překvapil i sám sebe. Jsem tady z toho skoro začal usínat. Nebojte, zrychlíme. A ještě se vrátím ke včerejšku, kdy jsme byli se podívat tady s lidma z rádia na té vypsané fixe. Tak jsme byli v těch Holešovicích, v tom areálu 7. To je ten Prague Bar Open, jak oni tam dělají ty koncerty. Mě to překvapilo, jako hezký areál, asi cca pro 10 000 lidí. A fakt mě překvapilo na fixu úplně plno. Tak ona je taková, jakože na ty venkovní akce. A vždycky, když jsme ji potkali na Rock for Peace lidí, a fakt mě překvapilo na fixu úplně plno. Tak ona je taková, jakože na ty venkovní akce. A vždycky, když jsme ji potkali na Rock for Peace, když tam hráli, vždycky otvírali, tak tam bylo hrozně.

0: Hrdina, samozřejmě, teď jsem si vzpomněl, tak Jirka Hrdina s těma zahrál písničku a my jsme byli backstage a za pámu jsme byli v té backstage, protože pak přišla bouřka, se o 8:30 začalo hrozně pršet a nás tam původně nechtěli pustit, protože tam byly nějaký neschody, nějak jsme blbě to bylo domluvený a měli jsme mít klasický lístky a říkám, ježiš Mariano, tak tam půjdeme někde mezi ty lidi, říkám, to nějak zvládneme. No nakonec se to domluvilo, tak nás pustili a tam byl jsme přístřešek, tak jsme aspoň nezmokli. No jenže ono to nevadilo, ona kamarádka mě podla pivem, takže jsem byl komplet celý dur, takže na pohodu užil jsem si to. A já vám tady zrychlím, dáme si Tři sestry, nový Rolling Stone in the Stars, skvělá pecka, anebo Red Hot Chili Peppers.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
11: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Přesně za týden se na Mosteckém okruhu opět rozburácí motory. Tentokrát to ovšem nebudou motorky, ale pořádná monstra. V severních Čechách si totiž dají dostaveníčko vyznavači traků a spolu s nimi i jezdci třídy NASCAR. Zvláště druhá jmenovaná disciplína je u nás stále ještě popelkou. Vždyť máme jen jediného aktivního jezdce, ovšem velmi úspěšného. Martin Doubek je totiž dvojnásobným mistrem Evropy. A právě jeho jsem si pozval k mikrofonu, abychom posluchačům NASCARy trochu přiblížili. Věděli jste třeba, že pravé americké NASCARové štoky vznikly hlavně proto, aby mohli ujíždět policajtům?
2: Přesně tak, NASCAR vzniknul na Daytoně v Americe, když byla prohibice. Když se snažili obchodníci s alkoholem ujíždět policajtům, tak stavěli štokkáry, kam samozřejmě mohli naházet sudy s whisky a potřebovali těm policajtům ujet. No a potom z toho vznikly

0: závody na pláži na Daytona Beach.
1: Evropské vozy NASCAR už nevozí žádný alkohol a váží poněkud méně než ty původní americké obludy. Ovšem, že by bylo tím pádem lehčí i jejich řízení, tak to ani omylem, protože tady nejsou žádné elektronické vychytávky, žádné kontroly trakce a podobně. Je to prostě poctivá oldschoolová zábava. Rozhovor s Martinem o NASCARu si můžete na Rock Radio poslechnout tuto neděli klasicky po 15. hodině a třeba to bude ten správný signál vyrazit příští víkend do Mostu.
2: Rock Radio. Motokeci.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Dohráli Red Hot Chili Peppers.
1: Zavřete oči, neříkejte nic. Zavřete oči. Odcházím. Čekám.
0: Se mě spustila znělka dřív samozřejmě, ještě neodcházím, ještě nezavírejte oči, ještě tady vyhlásím, kdo dostal lístky na autodrom do Mostu a dostává to Radek Lehecka a napsal nám, vzal bych tátu, protože celý život jezdil a je to velký fanda a poslal nám tady fotku táty, takže Radku, užijte to s tátou, já jsem to vybíral náhodně, na Radkovi zůstala tam volba. Pak nám pošle třeba nějaký fotky, jak jste si to užili. A tohle už je posledních 23 minut rokovýho obrazu. Já než se s váma rozloučím, tak vám ještě zahraju nějakou hudbu. Čekaj vás třeba Green Day, Vita City, anebo Metallica. Tohle byl rokový obraz s Danem. Já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
2: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Trautenberg valí na roky! A Rokin valí na konopiště! Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor, alebo Bráťa Horkýže Slíže. Rock in konopiště 22. srpna, Amfiteátr Konopiště.
4: Lupení na go. Auto.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Prázdniny, pádláč, paráda.
11: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
13: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádní řidiče.

0: střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
2: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní produkce základních obilovin klesne meziročně o 17,5%. Podle agrární komory tak dosáhne zhruba 6,3 milionu tun. U řepky klesne produkce o čtvrtinu na 773 tisíc tun. Za poklesem stojí hlavně sucho a vlny veder. Negativně se podepsaly i jarní mrazy nebo krupobytí. Nicméně kvalita zrna je i přes nepřízeň počasí nadprůměrná. Na Česko se opět ženou bouřky. Objevovat se začnou teď od odpoledne a zasáhnou hlavně střední a severovýchodní Čechy. Bouře mohou podle výstrahy meteorologů výrazně zvednout hladiny menších toků v Praze a na severu Čech. Na varování tak reagují i pražští hasiči, kteří zvýší počet pracovníků na krajském operačním a informačním středisku. Pohyb má ve školní výuce stále větší prostor. V Mělníku bude od září pokračovat program Trenéři ve škole, který vstoupí do třetí sezóny. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
2: Do projektu je zapojeno už od prvního ročníku 5 základních škol. Pod vedením profesionálních trenérů bude mít letos možnost vyzkoušet si až 7 sportů celkem 770 dětí ve věku od 6 do 10 let.
1: Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo dalších víc než 6 kilometrů dálnice D35, a to v úseku mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Auta nicméně zatím neprojedou tunelem Homole, ten se objíždí a do provozu půjde až příští rok v létě. Otevření zkomplikovaly složité geologické podmínky při ražbě. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Přehánky se na nás dneska ženou hlavně ze západu směrem na východ. Momentálně nebo za pár minut začne pršet hlavně v Plzni a bude se to táhnout až přes celý večer a taky přes celou noc, takže počítejte s bouřkama hlavně z západu. Co se týče teplot, tak máme dneska kolem 25 stupňů venku, večer nám to padne asi na 16. I zítra by pořád pár kapek padnout mělo, zejména ve středních Čechách a taky na severu. Tam by mohlo i bouřit a teploty se zítra budou pohybovat kolem 21 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor na silnici 19 mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Perštejnem. Tam u obce Rovné proběhla nehoda, právě tam zasahují záchranné složky, tak projíždějte opatrně. Na silnici 20, která je na Strakonicku, vede mezi Vodňanama a Budějcema, tak tam u odbočky na Černěves se srazily dva osobáky. I tam si dávejte pozor. No a jenom jedním pruhem se projíždí od Šumperka směrem na Hanušovice, protože tam havarovala dodávka, taky se to tam řeší, tak si dejte pozor.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná a už hezky v plný palbě. Kuba i Petr jsme za mikrofonem.
4: Je to skvělý být zase zpátky, jsem konečně, moc rád slyšet konečně tady ty povědomí tóny, ty znělky naší, tvůj hlas samozřejmě, ano. A všichni posluchači, my je sice nevidíme, ale my vás tak nějak jako cítíme na dálku, víš, jako tak prostě uvnitř.
3: Je to tak a je mi úplně jasný, že posluchači poslouchají pozorně a budou chtít taky hlavně nějakou muziku, taky mi pojďme rovnou dopřát, co?
4: Dáme si Iron Maiden, budou taky Offspring a Baby Metal, ale pozor. Teďka prosím vás, ruku nahoru všichni, co byli včera na fixe. Hele, tamhle, jo, podívej, vidím, jo, tamhle.
3: Hele, ty vás tam bylo, to je skvělý,
4: no tak tady pro vás všechny je jeden Dezolát.
0: Rock Radio. Ty jsi pěkný Dezolát.

0: Iron Maiden a jejich Running Free v 15 hodin a 15 minut právě dojíždí na Rock Rádiu. A já, mě takhle jako Kubo dochází taková věc a myslím si, že i plno našich posluchačů se mnou bude souhlasit, že jedna z jakoby nejhorších věcí, co prostě za ten den musíš, na kterýma musíš přemýšlet, je to, co prostě večer budeš jíst.
1: Yeah,
0: víš, jako co si dáš k večeři, prostě
1: to je
0: večer,
1: strašný.
0: Jo. A vždycky nad tím přemýšlíš prostě celý odpoledne, co to teda bude. Takže co ty plánuješ, prosím tě, dneska k večeři? Poraď mi, abych věděl, co si mám já dát.
2: Tak
0: večer.
2: To pozor. No, protože teďka je samozřejmě období, kdy je venku vedro, ale všude jsou klimatizace, tak my jsme doma trošku nachcípaný. Takže já jsem si říkal, co je vlastně takový ultimátní lék, buď jako náš klasický český vývar, anebo jsem si říkal fočko. Víš, jakože prostě vietnamský
0: fok. Jo, jakože vietnamský vývar udělat. Aha.
2: A já jsem právě si...
0: A tak je, to je to samý, ne? Jako,
2: no, jako skoro. Nudra, jo, dobře, jako dalo by se... Takhle, dobře, je to vývar z nějaký třeba hovězí kosti, jasně, to je na tom stejný. Ale je tam vlastně třeba zázvor, cibule je tam stejná a je tam badián, kardamom, skořice, normálně se tam dávají vlastně jako jiný věci. To člověk, když si to třeba dá v restauraci, tak kolikrát ani nepřemýšlí, co v tom všechno je. Ale je to vlastně, víš, jakože u nás by si dal třeba mrkev, celer, petržel, to tam vůbec vlastně není.
0: Hele, a kde jsi jako koupil badián, anebo kardamom, prosím, dělí, to jsou takový jako...
2: No, kardamom ještě někde mají, ale badián jsem, člověče, já jsem obešel 3 obchody a nenašel jsem badián, takže budu muset někde hledat. A celou dobu jsem si u toho zpíval kapelu Earth, Wind & Fire. Víš, jak je ta písnička? Badián! No, ale když jsem to zaspíval prodavačům, tak jako stejně mě nenapověděli, takže nevím. Ale ještě jako taková zajímavá věc, jestli třeba vaříte, posluchači, tak je zajímavý si všimnout, že vlastně vietnamská kuchyně a mexická kuchyně jsou si strašně podobný, protože všechny recepty obsahují základní 3 suroviny, a to je chili, limeta a koriandr.
0: Jo, tak to je pravda, no.
2: No, Mexiko a Vietnam tohle mají společný, když jsou přes půl světa, to je takový zajímavý.
0: Jasně, tak oni mají prostě rádi to pálivý, no.
2: To je super. Je to a do vedra je to dobrý, protože to pomáhá, že se potíš a tělo se ochlazuje a je to dobrý, no. Takže kdybych náhodou někoho takhle naočkoval, že byste si chtěli udělat fočko na večer, tak už je pozdě, protože to jste měli dát na plotnu v 11.
0: Na co ale rozhodně pozdě není, taky další muzika, protože to vám pustíme právě teďka. Marko Hietala, taky Cure, anebo Noite trošičku v horečkách, tak si ho pojďme pustit.
2: No, dá si fočko a bude to dobrý.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Pomoc. Nemůžu dýchat.
5: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Slyšíte? To je
8: zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste do...

neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Within Temptation právě teďka na Rock Radio hrajou Shot in the Dark. Máme 15 hodin a 38 minut a hrozně rádi bychom vás pozvali na takovej festák. A kam? To je na vás. Vy si totiž můžete vybrat, kde vy si tenhle ten Explosive Summer Fest prožijete.
1: Ať už to bude v garáži nebo v autě nebo prostě s kámošema v obýváku. Stačí akorát, abyste si v příští pátek 29. naladili Rock Radio a po celý pátek, celou sobotu i celou neděli vám budeme hrát jeden živák za druhým.
0: Jenom opravím, je to pátek 28., ale každopádně je to tak, že je to od pátku do neděle.
1: Tak jsem to přesně myslel.
0: A pozor, já jsem jako chtěl tady teďka jako říct nějaký příklad kapel, co tam jako budou hrát a budou vlastně jejich živáky, jejich koncerty uslyšíte. Ale mě napadlo, Peťo, kolik myslíš, že by si dokázal přečíst kapel na jeden nádech?
1: OK, tak
0: jo, máme tady program otevřený prostě od pátku do neděle a řekni mi, kolik kapel, jo, takže pozor.
1: Tak
0: můžeme,
1: jo.
0: Až budeš ready.
1: Aha, můžeme.
0: Tak, jo, tak pak.
1: Kabát, Halloween, Panoptiko, AC/DC, Proteus, Iron Maiden, Arakain, Parovolf, Traktor, Aleš Brichta, Ospring, Olympic, Linky Park, David Koller, Kiss, Tři sestry, Ghost, Škvor, Ozzy Osbourne.
0: No krásně, hele, vidíš, došli jsme k Ozzy Osbournovi. Což je pozor, to je sobota 18 hodin a pak máme ještě celý zbytek soboty a ještě celou neděli, plný kapel, plný živáků, takhle bude vypadat Explosive Summerfest.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
0: Teď už ale další muzika, Peťo, teď už můžeš dýchat normálně, povídej.
1: Jo, teď už to můžeš normálně. Klidně. Takže prosím vás, Queen, taky Stratovarius, anebo Aleš Brichta, když po tobě jdou. Konečně.
0: On už nám začínal modrat tady ve studiu.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová. Rock Radio.

Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Buddy.

0: Tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Oh.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Rádio. Zprávy.
12: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. K senátním volbám bylo letos z registračních úřadů přepuštěno 154 kandidátů. Je to o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn senátorů. Senátní volby v Česku proběhnou společně s těmi komunálními. První kolo se uskuteční 9. a 10. října. Nedostatek vody trápí stále více míst. V Pardubickém kraji se proto poprvé sešla komise pro zvládání sucha a nedostatku vody. O čem konkrétně byla řeč, ví radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.
13: V rámci komise jsme vedli debatu především o tom, že je potřeba prověřit, v jakém stavu a v jakém počtu je infrastruktura pro nouzové zásobování pitnou vodou. Svoláme schůzku hlavních majitelů a provozovatelů vodárenské infrastruktury v rámci regionu.
12: Otázkou hospodaření s vodou v krajině se Pardubický kraj zabývá už od roku 2018. Veřejnosti se na konci září po několikaleté uzavírce otevřou drábské světničky u Mnichova hradiště. Se záchranným projektem, který je spojený s obnovou turistické infrastruktury, začaly Lesy České republiky loni na podzim. Hotovo mělo být v létě, práce ale pozdrželo jarní hnízdění sokola. Útočník ozbrojený mečem dneska při útoku na střední škole ve švédském městě Fagersta zranil několik lidí. Podle agentury Reuters o tom informovali tamní úřady. Radnice uvedla, že policie pachatele postřelila a zadržela. Tolik zprávy, pěkný den.
11: Rock Radio. Počasí.
14: Nad Českem se nám zatáhlo, na západě Čech už dokonce probíhají nějaký přehánky a dokonce i bouřky. To samé se děje mezi Prahou a Pardubicema a počítáme s tím, že během pozdějšího odpoledne a večera by se takhle mělo ocitat v podstatě celý Česko. Rozhodně můžou se objevit prostě i nějaký bouřky, a to hlavně v Čechách, a to od Liberce až po Budějovice. Takže s tím rozhodně počítejte. Teploty jsou dneska někde kolem příjemných 25 stupňů, v noci klesnou asi na 16. No a zítra je to vlastně, až skoro zima bude. Bude 21 stupňů průměrně a rozhodně počítáme s tím, že bude pokračovat déšť anebo přehánky, a to hlavně na severozápadě Čech. Teploty kolem, jak jsem říkal, 21 stupňů.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Rock Radio. Doprava.
19: Z
16: se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na silnici 4 u Drhovle havaroval osobák, takže tam určitě projíždíte opatrně, jsou tam totiž nějaký kusy auta na silnici. Na D1 na 155. kilometru ve směru na Brno se srazily dva osobáky a už tam se dělají docela dost velký kolony, takže pozor na to, radši seďte o pár kilometrů dřív. Na silnici 32 u Kopidlna tak se zrazily taky dva osobáky, bohužel je to se zraněním, na místě je akorát záchranka. A ještě jednu nehodu mám ze silnice 20 u Libějovic. Tam jsou sobě dva osobáky, je to ale díky bohu zatím průjezdný, takže je to v pohodě.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
14: 16 hodin a 5 minut k tomu. Rokový odpoledne pokračuje, Kuba i Petr jsou na svých místech a před malou chvílí jsme slyšeli ve zprávách něco, což samozřejmě je strašný. Jako slyšeli jsme o útoku ve švédské škole mečem, což je teda opravdu jako neskutečný, ale trošku to jako vypovídá o tom, jak jsme na tom opravdu v Evropě jinak než v Americe, že jo? Tam prostě já si z toho nechci dělat srandu. To jako ne, já to nechci znevažovat, ale jenom je prostě zajímavý, jak prostě v tom Švédsku se veme ten meč, no, že prostě no.
16: Já bych tam teda čekal spíš sekeru. Švédsku, jako jí.
14: A nějakou, jako, víš, helmu s rohama.
16: Jo, no, přesně, no, tak, přesně tak.
14: No, ještě, no, že už je všechno v pořádku, no, a nikomu se snad, no, všichni snad budou dobrý, no. Jdeme na muziku, dáme si rokovou muziku, budou třeba Olympici, My Chemical Romance, a nebo taky Genesis, Jesus He Knows Me, právě teď na Rock Rádiu.

0: Hammerfall a jejich We Make Sweden Rock teďka dojelo na Rock Radio 16 hodin 23 minut a my tady s Kubou zase pročítáme, na co bychom vás tak mohli asi jako zase pozvat. A dočetli jsme se, že příští ročník Brutal Assaultu už oznámil line-up a vypadá to jako docela dost, jako docela dost zajímavě. Z toho, co naši posluchači určitě budou znát, tak prostě tady mezi headlinerama vidím Merciful Fate, Sisters of Mercy, nebo samozřejmě se mají rádi jako něco severského, tak třeba Children of Bodom. Jako opravdu to vypadá docela zajímavě, ty brdě.
1: King Diamond taky koukám. Kytarista John Five, který je známý třeba spoluprací s Marilynem Mansonem, nebo občas taky hostuje z Motley Crue, ale má samozřejmě taky svůj svůj solovej projekt a taky občas dělá s Lynyrd Skynyrd, mimochodem, jako takový zajímavý rozpětí, víš? Jako,
0: že jsem prostě vůbec
1: kytarista, který zároveň dělá s Marilynem Mansonem, zároveň Motley Crue a ještě k tomu Lynyrd Skynyrd, to je prostě výborný. A teď je kytarista kapely LA Reds, no tak i to vlastně zažijou diváci příštího ročníku Brutal Assault.
0: Takže rozhodně jako si myslím, že by se tam mohli podívat, protože to rozhodně bude stát za to. Teďka už se pojďme na další muziku. Čeká nás Battle Beast, Harley anebo Oasis. Pojďme na ně.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů.

0: 5 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery, vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Battle Beast a jejich pecka Here We Are právě teďka dohrála na Rock Rádiu v 16:39 a prosím vás, posluchači, já jsem musel Kubu zastavit. On mi tady asi před minutou začal říkat nějakou historku, kterou se zrovna teďka dozvěděl. Já jsem ho musel hned zastavit a říkal jsem mu, prosím tě, stop, tohle musí říct do rádia, takže povídej, řekni to ještě jednou, prosím tě.
1: Já jsem se dozvěděl, že takhle, posluchači, vyjasníme si jeden termín, groupie. Jestli náhodou nevíte, co je groupie, tak je to taková slečna, většinou nesezdaná, která se tak jako občas potlouká nebo tak objevuje v okolí muzikantů a ráda si užívá jejich společnost. A myslím tím tam dole. A je taková jedna velmi známá groupie, která vlastně víceméně jako zná asi nejvíc světových frontmenů, i ty, který už tady dávno mezi náma nejsou. A zase myslím tím tam dole. Jmenuje se Pamela DeBar. Dneska jí je 77, ale ona třeba jako se velmi blízko potkala s Mickem Jaggerem, Jimmy Pagem, že jo, z Led Zeppelin, nebo Keith Moon z kapely The Who, taky vyprávěla o Jimu Morrisonovi a veliká prostě spousta různých takovejhle zajímavých a velmi důležitých rockových osobností. A dobře, já si můžu jako říkat, někdo byl na jejich koncertech, někdo s nima třeba dělal rozhovory, někdo s nima prostě kamarádil, ale myslím si, že právě tahle ta Pamela může opravdu říct, že je poznala prostě nejvíc, jak to jde.
0: Já mám takovou jako myšlenku v hlavě a hrozně doufám, že to tak bylo, že prostě tyhle ty muzikanti se sešli někde v backstage všichni a přišel za nima další a říká, hele kluci, tak Pamela a oni, ty už taky, jo, hezky.
1: Tak dneska máš Pamelu ty. Ne, každopádně je vlastně dobrý, že kromě toho, že si takhle z toho udělala nějaký takový jako živobytí, tak ale ona sama byla taky hudebně činná a má taky spoustu zajímavý muziky, takže není to tak, že by byla známá zase jenom jasně, proto, že se podloukala kolem muzikantů. Každopádně už dáme další muziku a schválně, jestli u nich v šatně taky byla Pamela. Máme tady kapelu Warlock, kapelu Muse, no anebo samozřejmě Kabáty. To bych se vlastně docela divil, ale proč ne?
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák! Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Skonto na
5: byte. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Prázdniny končí škola, volá zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
12: Pak hrnky, flašky, kufříky
11: vyměním za kuponky.
12: Škola volá!
13: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se od ledna měly zvýšit o 300 korun. Solidární pevná část penze se má z letošních 4900 zvednout na 5200. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Rezort práce navrhl valorizaci přesně podle zákonných pravidel. O třetím zářijovém víkendu se v Praze otevře unikátní podzemní prostor. Takzvaný cizinecký vstup pod staroměstskou radnicí si budou moci lidé prohlédnout během komentovaných prohlídek. Jak se na ně zaregistrovat, prozradí mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
13: Vstup na prohlídku je zdarma, podmínku je registrace na víc stránkách pvk.cz, která odstartuje v pondělí na 30. srpna v 9 hodin ráno. Potrvá nejpozději do pátku 18. září do 11 hodin nebo do naplnění kapacity. První prohlídka začíná vždy v 9.30 a poslední v 16.30. Cel zájemců je před dveřmi napravo od odoleje.
12: A délka samotné prohlídky je zhruba 20 minut. Na lavičce fotbalové Plzně skončil Martin Hyský. Vedení Západočechů ho odvolalo po včerejší třígolové porážce v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě. Nového kouče oznámí Viktorie v nejbližších dnech. Se silnými bouřkami bojuje v posledních hodinách sever Itálie. Kvůli prudkým dešťům se rozvodnily některé řeky a ty v kombinaci se sesuvy půdy odřízly i několik horských obcí. Stovky lidí museli úřady evakuovat. Bouřky komplikují taky silniční, železniční a leteckou dopravu. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
11: Rock Radio. Počasí.
14: Jak tak koukám na bouřky, tak vidím, že celý západ je momentálně pod deštěm a bude to pokračovat i na další území České republiky, hlavně na Prahu a taky začne pršet na kraji Vysočina. Co se týče teplot, tak máme momentálně 25 stupňů venku a večer nám to padne asi na 16. Zítra by mělo opět pršet hlavně na západě a taky na severu Čech a teploty se budou pohybovat kolem 21 stupňů a večer to padne asi na 14.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
15: Pojďme se podívat ještě na naše silnice a dálnice. Začneme silnicí 55 mezi Břeclaví a Hodonínem. U odbočky na Moravskou Novou Ves se střetly dva osobáky, zasahují tam záchranáři, takže určitě si tam dávejte pozor. Na silnici 23, která vede z Jindřichova Hradce směrem na Veselý nad Lužnicí, tak hned za Hradcem se taky srazily dva osobáky. I tam projíždějte opatrně. A osobák s nákladákem se srazili nedaleko Fulneku. Je to silnice 57, která vede na Opavu.
10: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
14: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a myslím si, že je čas na svátek opáté. Dneska totiž slavějí všechny Johanky. Takže já musím popřát hlavně svojí přítelkyni Johance, která dneska slaví svátek.
15: No to rozhodně, přejeme všechno nejkrásnější a jestli nás poslouchá ještě nějaká další Johanka, tak máme vás rádi, jste skvělí a pokud máte ve svém okolí nějakou Johanku, která teď třeba neposlouchá, nemůže být u rádia, tak ji určitě popřejte, dejte třeba nějakou kytičku, anebo jí aspoň řekněte, ať poslouchá Rock Radio, protože teď právě pro ní hrajeme Guano Apes, Judas Priest, Vanastovky a nebo taky Avantage, I Tame the Storm. Tohle je rokový odpoledne.

0: Guano Apes a jejich pánové desek neboli Lords of the Boards právě teďka dojeli na Rock Rádiu. A vy samozřejmě moc dobře víte, že zítra se děje Rock in Konopiště, což je pro nás, pro Rock Rádio, poslední Rock in, kde jsme s celým naším týmem, s našimi Markovými holkama, prostě ze všema, co kolem toho točej, ale hlavně jsme tam taky rozdávali 10 lupenů pro jednu naší posluchačku. Dostala to od nás Kačka a společně s tí i celá její hasičská parta.
1: Na tu partu se můžete mimochodem podívat na našem Facebooku, tam je ta fotka, která to vlastně vyhrála. Je to moc sympatická parta, musím říct. Vypadá to, že vyhráli zrovna nějakou hasičskou soutěž, takže na vyhrávání jsou rozhodně zvyklí, tak jsem zvědavý, jak si užijou festák a jestli budou hlavně správně hasit žízeň, to je důležitý.
0: Já doufám, že tam pořádně paří a že nám třeba pošlou nějakou fotku, uvidíme. Každopádně pořád ještě jsou 2 roky před váma, tam už ale bohužel my s Rock Rádiem nebudeme, ale zase se to samozřejmě bude dít za rok a my se na to budeme moc těšit.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Každopádně teďka už další muzika na Rock Rádiu, dáme si Nightwish, nebo bude pan Optiko, ne, pardon, pan Optiko, a budou taky Bon Jovi, It's My Life. Pan Optiko,

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

od rána do večera. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Nightwish a jejich pecka Nemo nám teďka dojela na Rock Rádiu. No a ono už to bohužel ale jistě značí postupný konec rokovýho odpoledne dnešního. Za chvilku už tady bude kapitán a už si vám bude zase hrát na přání, tak jak jste zvyklí v celých budoucích dvou hodinách.
1: Takže zamáčkněte slzu, za stolik se toho neděje, no. Normálně to bude v pohodě. A konec konců my se tady, myslím, uslyšíme normálně zase v pondělí, ne?
0: Po pondělí jsme tady zase na značkách, doufám, že si užijete víkend. Snad už bude zase trošičku hezky, ale víte co, aspoň si máme na co stěžovat.
1: Jo, přesně tak, to je důležitý, to je taková důležitá česká disciplína. My jsme opravdu dobrý v hokeji a ve stěžování, takže pojďme si postěžovat, že už nám chybí jenom něco kolem 20 minut do konce tohohle rokového odpoledne, ale už pomalu roztáčejte telefony a e-maily a Facebooky, abyste kapitánovi poradili, co hrát dál. My zatím víme, co hrát dál. Máme tady třeba Láďu Křížka, budou Hardcore Superstar, anebo Ozzy Osbourne a jeho Mr. Crowley.
0: A my se s váma uslyšíme zase v pondělí, jo? Takže čus!
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
7: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rock in Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Podvodníci využívají už i celní správu a posílají falešné e-maily. V nich zneužívají jméno celní správy i jméno ředitele celního úřadu pro Středočeský kraj. Správa varuje, že takovým způsobem s veřejností nekomunikuje. Na správy určitě neklikejte, neotvírejte žádné přílohy a rozhodně neposílejte peníze. Vrtulníky Venom a Viper by mohly příští týden opět vzlétnout. Počátkem týdne by se do provozu měly vrátit stroje české armády působící v Polsku. V polovině týdne pak vrtulníky na základně v Náměšti nad Oslavou. Stroje nelétaly od července, kdy po pádu Venomu zemřela vojákyně a 4 vojáci byli zraněni. 58. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy si dneska lidé připomínají i na výstavišti v pražských Holešovicích. A na místě je i naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den, když jsem dnes vstoupila na výstaviště, dost jsem se lekla. Hned přede mnou totiž stál tank s vojáky. Musela jsem si rychle připomenout, na jakou akci jsem se to vydala a že je dnes podobná připomínka na místě. Většina programu festivalu Nevermore 68 se dnes kvůli nepřízní počasí přesunula do vnitřních prostor. Návštěvníci si tu mohou až do večera prohlédnout třeba instalaci mapy okupace, napsat dopis na podporu nespravedlivě vězněných nebo si poslechnout některou z připravovaných přednášek. Z pražského výstaviště Sára Voldánová.
1: Tenista Jannik Sinner nenastoupí na US Open. Světová jednička se odhlásila kvůli zranění. Na sociálních sítích uvedl, že stále nedoléčil zranění pravého kolene. 25-letý Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde získal 5. grandslamový titul. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Tak, děkujeme ti, drahá, za ty zprávy. Pojďme se podívat, jak je to s počasím. Tak milý Český hydrometeorologický ústav nám na zítře, který na sobotu hlásí, že bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo v severozápadní polovině území, místy i ojedinělé déšť nebo přehánky, zejména na severu Čech, ojedinělé i bousky, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách na 22 stupních, na Moravě ve Slezsku potom 26, no a v 1000 metrech na horách okolo 13, v Jeseníkách a Beskydech až 17 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Začneme Prahou a nádražní ulicí, tam srazila tramvaj z chodce, tvoří to překážku na vozovce, buďte opatrní a hlavně trpěliví. No a podíváme se ještě do ulice Palackého v Předklášteří, okres Brno-Venkov, tam zase osobní auto srazilo chodce, na místě záchranka, probíhají tam záchranné práce, pozor na to. No a ještě se podíváme do Peruce, do ulice u koupaliště okres Louny, tam je dopravní nehoda se zraněním, čelní srážka dvou osobních aut s lehčím zraněním. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, buďte pozorní a hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Máme 3 minutky po 18. hodině, no a máme tu taky pátek, všichni blázni mají svátek, včetně mě, tak pojďme tento svátek, pátek oslavit společně u pořadu Rok na přání, pojďme se pěkně nachystat a připravit na nadcházející víkend, pojďme rozjet nějakou tu svoji soukromou party, můžeme to dělat tak, že v tomto pořadu můžete volat ke mně přímo do kapitánský kajuty na 7258444424, psát na Messenger a do mailu, no a poslechneme samozřejmě spoustu kvalitní muziky. Jak moc kvalitní bude, to samozřejmě záleží pouze na vás, ale nejdřív si dáme AC/DC a Shut in the Dark. No a během téhle 3 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, přátelé, shut in the dark, to by asi nikdo nechtěl být střelený ve tmě, nicméně tohle byli elektrikáři AC/DC a čím to dneska rozjedeme, tu naši páteční jízdu, tak určitě naší klasickou páteční hymnou od kapely Alkohol, tu bude píseň V pátek k večeru, o kterou si napsal Petr Konvalinka. Ahoj kapitáne, mohl bys prosím tě zahrát Alkohol a V pátek k večeru. Pátek sice počasí nepřeje, ale pivko a grilovačka probíhá. Díky, Petr z Vavřince. Helejte se, to jsem tenkrát viděl nějaký profil, myslím, na YouTube, a tam nějaký týpek s paní ukazovali, že grilovat se dá úplně za každého počasí a fakt tam jeli jako ve sněhu, ve fujavici, v bouřce prostě a vždycky to tam nějak jako grilovali. Tak možná mi taky, jestli máte nějakou takovouhle vtipnou fotku z grilovačky nebo krátký video, tak mi ho pošlete na Messenger, jak grilujete v třeba špatných povětrnostních podmínkách nebo tak. Zkrátka, že grilovat se dá za, a pít pivo třeba, můžete taky ukázat, kdy jste pili pivo při nejhorším nějaký jako počasový situaci, zkuste mi to napsat. My si půjdeme dát teda naši páteční hymnu, tak můžete povstat a pozvednout půl litr. Zdravím Oťase Hereše.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly System of a Down a pecky Chop Suey a my si pojďme dát nějaký nightwisháky, jsme tady už dlouho neměli. David si o ně zavolal vzorný syn, který by své milované mamince Alence chtěl věnovat pecku Amaranth. Mami, to je pro tebe a my posvištíme dál v naší krasojízdě.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo.
10: Obleč... Všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo.
13: Oblečení za fér ceny celý rok. Bez

0: westernové-městečko.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: očma, raný biznesmeni, kysáci, I was made for loving you, a klasika u nás na Rock Radio v pořadu Rock na přání. A teď si pojďme dát zase něco z českých luhů a hájů. Luděk zavolal, že by chtěl svý milovaný Milušce, a taky mě, to je zajímavý, že si někdo vzpomene na svou drahou i na mě, to je krásné, a že bych chtěl zahrát něco od Keksů, hlavně teda Milušce samozřejmě. No tak já jsem tady vybral pecku, kterou nevím, jestli jsme tady ještě hráli od Keksáků, myslím, že ne, a jmenuje se Malíř.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: pohodička, úplně to má takový plážový vibe, že jo, tadyhle ta písnička od Johna Lennona, Woman, no a s ženskýma to je vždycky skvělý. Tak, přátelé, pojďme si tady dát další muziku, trošku přitvrdíme, psal mi tady Petr ACS Kiesler, čau kapitáne, prosím tě, zahraj nám něco od Five Finger Death Punch na ryby do Obědovic, díky moc. A poslal mi fotku grilu, vy mi taky posíláte fotky grilu, je to krásné, i když tady Petr poslal naprosto příznivé podmínky. Já si pamatuju, jak jsme si takhle jednou s kámošem dotáhli k rybníku, dalo to hodně práce, ale vyplatilo se, takhle jsme si dotáhli sud, jo, na pivko, teda na ryby, na ryby. No, ono to bylo spíš na pivko potom. No, rybáři koukali a nejdřív jako, co to ty mladí se dovolujou, tady ty starý rybáři, no, pak je chytla samozřejmě slina a někteří i přišli. Tak, přátelé, pak mi tady ještě psala Soňa Hotovcová, krásný grill mi jaký poslala. Pak mi přišel dokonce e-mail tady od Soptíka z Moravy. Cirka před 20 lety moje garden narozeninová party vedro piva večer totální průtrž vichr. Pamatuju si, že jsme za mohutného hulákání tuhle loď nikdy nepotopíš protancovali až do jasné noční oblohy. No tak to je krásný, jste to takhle zakleli pěkně a taky je parádní, že si z toho ještě něco pamatujete. No a my si dáme Five Finger Death Punch a jejich pecku Full Circle. Kruh se uzavřel.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
11: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.

0: KMSU, přátelé, a my máme 18 hodin 47 minut, hned tu bude další pecka, nebojte se, vyčkejte, než si ji dáme, tak je pravý čas napsat mi do mailu či do messengeru, v jakém jazyce byste chtěli slyšet dnešní, tedy pátečné šílené časové znamení, no v jaké situaci byste ho chtěli nachytat. Udělejte to, protože už je těch místeček málo, pokud chcete mít dneska sichr, že se na vás určitě po 7 hodině dostane, tak něco vyploďte. Martin mi volal dokonce, že by chtěl slyšet od Prota, bude nás slyšet, a bylo by to opět jako tradičně pro neziskovku Asistence, která se stará o vozíčkáře a vozíčkářky, tedy i pro o něj, no a taky pro všechny slušní rockery a rockerky. Tak jdeme na to.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Tak, zase pozměníme rytmus, aby to bylo pěkné, barevné a před vlastně úplným koncem první hodiny našeho pořadu Rok na přání si dáme něco takového pomalejšího, něžnějšího. Psal mi, nebo volal mi Michael od Kulatý lopaty, že bych chtěl všem, ať to co nejvíc šlape, ať mají pohodový víkend, zkrátka, ať jsou po víkendu nabitý pozitivní energií, že on sám to takhle nemá, protože musí makat, ale všem ostatním to přeje. To je hezký, já to taky dělám. Já většině lidí přeju všechno dobré, nebo snažím se úplně všem, protože šťastný člověk, dobrý člověk, zlý člověk je nešťastný člověk. Tak já radši všem přeju, aby se měli krásně a dobře. A ono se to taky vrací, protože karma je zdarma, o tom jsme se přesvědčili úplně každý, kdo vysílá tu negativní energii do světa, tak ta se mu vrací, kdo tu pozitivní, tak taky. Tak, přátelé, dáme si, co si dáme, co chtěl Michael od Kulatý lopaty, přestaneme filozofovat. Bude to písnička The Reason od kapely Hoobastank. Tak se pohodlně posaďte a užívejte si tuhle tu pohodičku.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Dnes je 21. srpna, den památky obětí invaze v roce 1968. Vzpomeňme na to všichni.
1: Rock Radio, rock na vzání.
0: Tak už víme, co je za den i kolik je hodin. Přátelé, jenom přidám, že informace, že jsme na Rock Radio, aby jsme věděli všichni. Na tohle sto téma mě přivedl dneska, ne, že bych jako nevěděl, kolikátýho je a s čím se ten na tom pojí, ale přivedl mě na to přítel Pavel Toman, výborný myslivec, dýmkař, skvělý člověk, tak Pavle, můžeš si za to něco přát. Pavel tam chtěl ještě trošku jinčí glosu vsunout, ale přátelé, nejsme tady jiná rádiová stanice, která rozebírá politiku. My jsme tady kvůli muzice a já jsem radši, když muzika lidi spojuje a ne je rozděluje, protože jeden volí Losnu a druhý Mažňáka. No a je dobrý, když se vždycky oba sejdou na koncertě a zapařejí spolu. Tak, přátelé, my si dáme blackout od Škorpíků a pak, anebo tímto rozjedeme naší druhou půlku roku na přání.

0: Tak, to byl blackout, přátelé, já doufám, že žádný blackout dneska nenastane, i když teda venku, jak tak koukám, je to hodně black. Já jsem měl asi opravdu přijet jako správný kapitán dneska lodí. Doufám, že to moje prdítko to dá domů nějak tu cestu. Nicméně, Pavel mi tady ještě psal, já to musím zase přeložit do apolitické řeči, že když dneska zapnul televizi, tak tam u jistých osob čuměl jako tele na vrata, jak se rozněžňují nad dnešním dnem, a proto bychom si měli od olympiků dát jako tele na vrata. S tím naprosto souhlasím a dáme si ještě taky tady nějaký přáníčka dopředu, abych na to nezapomněl. Tady Martin Berušky, Voska chtěl Offspring, budou, prosím tě. Do toho mi ještě tady někdo psal o Metaliku, Jirka Lánský, a posílal mi fotky piva a slivovice, ano, to jsou výtečná mazadla. Napsal, ahoj kapitáne, jsme po roce na Mácháči, prosím tě, nějakou Metaliku. Pěkně nám prší, ale máme sud a slivovice, no to je důležitý. Pro Taťuldu, předsedu, místopředsedu a náměstka, jste super rádio, díky moc. Metallica bude, přátelé, na úplný závěr, jsem to tady tak jako nalajnoval s peckou One, no a teď už jako tele na vrata.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Vážení námořníci, jak jste sami teď mohli slyšet v naší druhé polovině roku na přání, už party hezky jede. Tady nám o tom zaspívali milou písničku Piráti Illstorm a ta pecka se jmenuje P-A-R-T-Y, čili jednoduše party. No a teď půjdeme dělat party na kovárnu, přátelé. Zavolal mi Honzík, že bych chtěl právě od tří sester kovárnu Kajerovi, Pelikánovi a taky všem u pivka, co se těší na víkend, poslat. No a do toho mi psala ještě Evička Zochová. Čau kapitáne, zdravím všechny, zahrál bys nám tři sestry. Bude to do Strakonic pro tři praštěný kamarádky, až uspíme jednoho malého špunta, tak si pořádně pokecáme, probereme všechno důležitý a ochutnáme dobrý vínko z Moravy. No, tak to je hezký plán. To zas bude na Pavlačích na Blito. Všem krásný večer a užívejte předposlední prázdninový víkend. To píše Evička Zuchová s mou malou glosou. A tady už jsou tři ségry a kovárna. Jdeme na to.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Pozemek bydlení v Otaslavicích na Prostějovsku za 1 milion 99 tisíc. Rodinný dům v Bílé Lhotě na Olomoucku za 2 miliony 680 tisíc. Rodinný dům v obci Jemníky na Kladensku za 9 milionů 400 tisíc. Byt 2+1 v Kladně za 5 milionů 490 tisíc. A byt 2+1 v Habartově na Sokolovsku za 1 milion 860 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Co je? Funguj ty, křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
5: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Rock.

Offspring s pečkou You're Gonna Go Far, Kid. No a přátelé, vyladíte správně Rock Radio, kdybyste to náhodou nevěděli. Já jsem Jirka Vegas a pouštím tady takhle po večerech písničky, který vy si nadiktujete, a teď tady pouštím podle vašeho diktátu Traktory. Psala Eliška Linhartová. Čau kapitáne, píšu už po několikáté, aby si nám zahrál. Jo, víš, Eliško, já už jsem to tady... Psala Eliška Linhartová. Čau kapitáne, píšu už po několikáté, aby si nám zahrál. Jo, víš, Eliško, já už jsem to tady vysvětloval, ale tak ještě jednou, mně to je jedno.

0: zahrát od kapely Traktor píseň 5x5 a dostane k narozeninám vstupenku na Rock in Olomouc a Traktory miluje. Díky, Eliška. No, každý máme svůj vkus, každý ucho máme nalazený jinak. To je dobře, že má Valinka ráda rockovou muziku, to je to hlavní. No a my Valerii přejeme hodně štěstí, zdraví, kopec randy navrch a krásnou oslavu. A tady je 5x5. Schválně, Valerie, jestli víš, takhle hned z hlavy, kolik to je. Ano, správně, je to maximální věk ženy, který se zmiňuje, když se přeje k narozeninám.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: pohodovka těžká od Jimmyho Jamesona Never Too Late. Nikdy není pozdě, přátelé, si dát dobrou muziku. Třeba Krucipisk, že jo? Skvělý. O ty si tady napsal dneska. Honza Šifta, ahoj kapitáne, poprosil bych takhle při pátku pecku Chiméry od Krucipisku. Děkuji moc a bylo by to pro mamku, pro taťku, pro bráchu a taky pro mě. No vidíte to, tak je to krásný. Já ti děkuji, příteli, a pojďme si dát pěknou námořnickou píseň Chiméry.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: What's so civil about war anyway?
1: To jsme si krásně užili Kozlíka Šikulu i jeho bandu Guns N' Roses a v pece Civil War, která měla téměř 7 minut. My chce nechce, přátelé, jdeme pomaličku do finále a dáme si krásnou píseň, přímo takovou letní, o kterou si napsal tady Strejda Pindia, známý to štamgast hospody u Krysy, který napsal: zdravíme kapitáne od Krysy, můžeme poladit píseň Balkánská od Totáčů a že děkuji Monice Akinom za pěknou dovču na branžeži. Děkuju moc, David Fejfárek. Tak jo, hele, Strejdo Pindio, tady Tomáš, samozřejmě všichni krysáci, to je pro vás a zvláště pro vaši šéfovou Moniku Akinom.
2: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

Vážené námořnictvo, je čas to tady celý uzavřít a vydat se každý po svém, užívat si víkend. Tady teda zatím prší, ale já doufám, že se všechno vyčasí a bude o víkendu krásně na všechny možné aktivity. Já se zrovna jedu projet na mašině, takže bude krásně, prosím, prosím. No a rozloučíme se rockrádiovou klasikou Metallicou, o kterou si napsala Pavlína Choulíková. Napsala: ahojky kapitáne, zahraj prosím tě od Metallicy pecku One. A byla by pro tebe a pro všechny, kdo si užívají pátek s rockrádiem Pája, Bubajs a Mára. Tak jo, všem, co si užíváte pátek s rockrádiem, já doufám, že vás hodně, přátelé, věřím, tak posílám pecku One a s tou se s vámi tedy loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer, nádherný odpočinkový víkend. Ať v pondělí zase nastoupíme v plné síle a sejdeme se tady po 18. hodině opět u pořadu Rok na přání. No do té doby se mějte všichni, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic.

0: když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
6: Potisk, trička, bela, CZ.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, přijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý?

0: severních Čechách si totiž dají dostaveníčko vyznavači traků a spolu s nimi i jezdci třídy NASCAR. Zvláště druhá jmenovaná disciplína je u nás stále ještě popelkou. Vždyť máme jen jediného aktivního jezdce, ovšem velmi úspěšného. Martin Doubek je totiž dvojnásobným mistrem Evropy. A právě jeho jsem si pozval k mikrofonu, abychom posluchačům NASCARy trochu přiblížili. Věděli jste třeba, že pravé americké NASCARové štoky vznikly hlavně proto, aby mohli ujíždět policajtům?
1: Přesně tak, NASCAR vzniknul na Daytoně v Americe, když byla prohibice. Když se snažili obchodníci s alkoholem ujíždět policajtům, tak stavěli štokkáry, kam samozřejmě mohli naházet sudy s whisky a potřebovali těm policajtům ujet. No a potom z toho vznikly závody na pláži na Daytona Beach.
0: Evropské vozy NASCAR už nevozí žádný alkohol a váží poněkud méně než ty původní americké obludy. Ovšem, že by bylo tím pádem lehčí i jejich řízení, tak to ani omylem, protože tady nejsou žádné elektronické vychytávky, žádné kontroly trakce a podobně. Je to prostě poctivá oldschoolová zábava. Rozhovor s Martinem o NASCARu si můžete na Rock Radio poslechnout tuto neděli klasicky po 15. hodině a třeba to bude ten správný signál vyrazit příští víkend do Mostu.
2: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock

0: Vysočík Josef Gabčík.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dabu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj!
3: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
2: Prosím?
3: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
2: Cože?
3: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
2: Vlastně nic moc.
3: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
2: Ale tohle bude asi omyl.
3: Ty bys mě umyl?
2: Řekl jsem omyl.
3: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
2: Říkal jsem gej?
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunský. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. To máš, ať nezmeškáš žurnál. Oblíkal, no ne, jdeme, pojď.
2: Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jednou, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.